0: Music Radio.
1: Byly 3 hodiny.
0: Hudba všech barev.
1: Color Music Radio.
2: Color Music Radio.

0: Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru.
3: A Mixdown sind muzikálische Spezialitäten, ja?
4: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiokolor.cz.
2: Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma, a za příznivé ceny.
5: V dnešním světě komputerů,
6: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flash disk.
7: S naší profitechnikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
6: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
7: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. Studio Opava@centrum.cz.
8: Sponzor pořadu.

Ladíš Color Music Radio a posloucháš Mixdown Offline. Funky, disco, house, hip-hop, soul a další hudební styly v non-stop music mixu, to je hudební týdeník Mixdown. Mixdown najdeš k poslechu i na webu radiocolor.cz v sekci podcast a na facebookových stránkách pořadu.

polovině naší klubové jízdy Mixdown Offline na Color Music Radio. Na programu je ještě spousty muziky a tuti poslechu, ale i k tanci mixuje Aleš Konopka. Přejeme ti dobrou náladu, fajn poslech a kolorový

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

Music Radio.

0: Klasik Rádio.
1: Bylo 8 hodin. Hudba všech barev. Color Music Radio.
2: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat ve majské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení Bohempia.eu.

Posloucháš unikátní rádiový vysílání, pořad Frikolora na Color Music Radio, plný novinek. Dneska ne úplně tedy všechny z posledního týdne, ale novinky z posledních 14 dnů. No a my se pomalu jistě připravujeme na tedy odpočinek, rádiový odpočinek, který nás v následujících dnech a dvou týdnech bude čekat. Vy ale snad úplně o nic nepřijdete, krom toho, že jsem něco málo předtočil, tak si dáme nějakou reprízu, ale já, jak jste zvyklí, se budu snažit odvysílat nějakou tu Frikoloru i živě z místa, kam se chystáme. Takže s náma rozhodně zůstaňte a zachovejte přízeň. Tohle je Color Music Radio, pořad Frikolora a pecka Going Back to My Roots, ano, San Antonio Echols. Dobrý ráno.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora, Baila Conala Playa, no přátelé, tak já už se trošku začínám aklimatizovat. Co se týče tohohle pořadu, tak ten je nejdivnější v českém éteru. DJský mixy, novinky z posledních pár dnů, no a to proložený skrečem a taky blbejma hláškama DJ Frikyho. Tady u nás na Coloru, Color Music Radio, pořad Frikolora,

Piky, my jsme si dali kousek reprízy, páč tedy jsem byl na letišti odvést kámoše a blbě jsem si to naplánoval, přátelé. Ono taky plánovat něco při cestě do Prahy takhle po ránu není úplně ideální. Můj zážitek byl zácpa a pak další zácpa. Ano, přátelé, mluvím samozřejmě o dopravě. No a teď se pojďme podívat na dnešní den, protože je 29. září, svátek nám slaví Michalové a samozřejmě

No a někde by mohlo být slunečno, nebo aspoň tak to slibují. Například Karlovarsko hlásí slunečno celý den. Já si ještě zkontroluji, jestli to opravdu je aktuální. Ano, v Praze by mohlo krápnout, tak uvidíme. Teploty po ránu 9 až 10 stupňů. V odpoledních maximech potom můžeme očekávat teploty, co mi snad zdá, v té Praze má být dneska takhle hnusně, jo? Tak tam by mělo být kolem 15 až 20 a nejchladněji by tedy mělo být v Praze, ale zatím to tak nevypadá, tak já to ještě jednou zkusím upgradeovat. Tak jo, změna, přátelé, já jsem si říkal, že to je nějaký divný. Tak v Praze by mohlo být dokonce 22 stupňů a sluníčko. Já jsem si říkal, že má být celý týden krásně. Změna bez deště, bez zmraků a slunečno. K večeru potom 14 až 16 a přes noc opět 9 až 10 stupňů nad nulou. Takže opravuju, co jsem slíbil a odslibovávám, co jsem napravil. Teď už ale zpátky k muzice, protože to je to nejdůležitější. No a před chvílí to byla novinka Filta Freaks a It's Like That, teď už Feather Funk a Jazzy Night. No a já vás nechám věnovat se muzice. 7:30 minut po 8 hodině jsem toho nakecal až. Dobrý ráno.

8.40 minut po 8. hodině a vy posloucháte Color Music Radio. Za chvíli nás čekají Freeclora Infos, tohle Drift Away a Melody Man.

54 minut po 8 hodině a my se blížíme k Freeklore Infos. Tady píše Jirka Pichanič, že slyším v rádiu, že k snídani byla vtipná kaše, pane DJ. To není vůbec o žádným vtipu, já jsem vůbec nechtěl říct nic vtipného. Jenom jsem nechtěl, aby někdo něco špatně pochopil. Tak to si ujasněme. Jestli něco Freeklore není, tak vtipná. Jo, tady se dějou vážné věci. Kor dneska. Tohle je Sleepwalker a Chemars, další novinka. My si dáme Freeklore Infos a po ní budeme pokračovat. Somebody told me a Turntables Night Fever.

tak, aby se mohl Mefuza odvést na letiště. Můj kamarád totiž byl tady na svatováclavský pouti. To byla neuvěřitelná zase halus. A letí zpátky tam, kde svítí furt jenom sluníčko a voda je krásně modrá. Písek bílej. Ne, není to na proboškách.

Dneska to bude jeden velký hauzík, ale ještě než se mrknem na druhou část dnešního pořadu Frikolora, pojďme se podívat na tu tedy předchozí, a to rubriku Frikolora Infos. Dneska je 29. září, máme úterý a svátek nám slaví Michal a Michael. No

toho, co tady píšou, slibují dnes jasno, a to na celém našem území, krásně slunečný den, tak by to dnes mělo vypadat opravdu všude. No a pojďme se podívat na teploty, ty ranní 9 až 11 stupňů. V odpoledních maximech potom 20 až 22 stupňů, k večeru se ochladí, a to na 14 až 16 a přes noc potom 8 až 10 stupňů. To jsou informace o počasí, další krásný den, to babí léto opravdu teď úřaduje posledních pár dnů a slibují, že by nám to mohlo vydržet až do soboty. Tak budeme doufat, že to vydrží, páč to je, je to parádní, tohle je dobrý. A tohle dobrý není, protože mi nefungují džingly tak, jak bych si představoval. Zkusíme to tady spravit, takhle. A je to tady, přátelé, kamarádi, a teď už Frikolora Infos. Upřímno, jak bych si představoval, zkusíme to tady spravit, takhle. A je to tady, přátelé, kamarádi, a teď už Frikolora Infos. Upřímnost není vše. Když je lepší nepříjemný rozhodnutí,

nutné absolvovat za každou cenu. Rozhodně se do takového rozhovoru nepouštíte, pokud je vaším jediným cílem cítit se lépe. Doporučuje odborník na finance a mezilidskou komunikaci Dave Ramsey. Řekněme, že se třeba vaše matka dlouhodobě chová nepřijatelně a vy už to nehodláte snášet. Dlouho si s ní chcete promluvit a vysvětlit jí, co vám její počínání způsobuje, v naději, že s ním přestane. Doufáte, že po vašem rozhovoru přijde změna, ale ono nic. Pokud si myslíte, že nastavíte pravidla ve vztahu s člověkem, který žádná pravidla neuznává, nebo někoho usměrníte, on to přijme a začne se podle toho chovat, protože vy jste právě zvládli náročný rozhovor. Musím vás klamat. Takhle to nefunguje, dodává Ramsey. Pro koho to vlastně děláte? Nebo přímo jasně a slušně, očekává se od nás, že budeme milí. Mně samotnému, zejména když jsem jako lídr nabíral a vedl lidi, trvalo opravdu dlouho, než mi došlo, že neříkat plnou pravdu, abych působil mile, vlastně vůbec není milé. Ano, přátelé, co z toho všeho pro nás vyplývá? Tak před každým nepříjemným rozhovorem si položte tři otázky. Dělám to kvůli sobě nebo kvůli tomu druhému? Za druhé, dělám-li to opravdu kvůli tomu druhému, čeho chci rozhovorem dosáhnout? A za třetí, přátelé, jak to udělám, aby tedy mé sdělení tedy znělo laskavě a slušně? Tak tohle to je v rámci nepříjemných rozhovorů. No a my pokračujeme dál. Další informaci, kterou tady pro vás mám, se týká Maďarska. Maďarský premiér přišel o imunitu po obvinění z krádeže mobilního telefonu. Ano, přátelé, maďarský parlament v pondělí zbavil poslanecké imunity premiéra Petera Magyara, který je vyšetřován kvůli údajné krádeži mobilu. Premiér poslance vyzval, aby jej vydali a on tak mohl očistit své jméno. Kromě něj o imunitu přišli další dva zákonodárci, a to bývalý ministr z někdejší vlády Viktora Orbána. Tí jsou mimo jiné podezřelí z korupce. Prokuratura vyšetřuje premiéra pro podezření z krádeže kvůli tomu, že údajně v roce 2024 během potyčky v nočním klubu vytrhl mobilní telefon jednomu muži, jež ho natáčel, a přístroj hodil do Dunaje. Magyar popřel, že by se jeho jednání rovnalo krádeži, a označil tento případ za politicky motivovaný. Kritizoval také prokuraturu za to, že požádala o zbavení jeho imunity ve stejnou dobu jako v případě dvou exministrů z Orbánovy éry, které vyšetřovatelé podezřívají ze zneužití veřejných prostředků a příjmy úplatků v řádech miliard forintů. Parlament v pondělí odhlasoval zbavení imunity někdejšího ministra kultury Balázle Hankoaha a bývalého ministra pro rozvoj Miklose Sestáka. Prvně jmenovaný je podle vyšetřovatelů podezřelý ze zneužití peněz Národního kulturního fondu. No a poslední informace, něco pozitivního na závěr, nebudou to zvířátka, ale Sacha Baron Cohen. V novém filmu opráší totiž postavu rapera, ale G je zpátky a zase vadí. Ano, přátelé, extravagantní oblečky, hlava v oblacích a netradiční lingvistické kreace. To je více než 20 let, co Sacha Cohen, a tedy Baron, vytvořil postavu Ali G-ho. Neznámého britského komika se tehdy stal fenomén, který si dělal legraci z politiků, celebrit i samotných hranic dobrého vkusu. Teď se své rázný rapper vrací, a to v novém filmu Ali G Who Is I. Snímek má mít českou premiéru 22. října. Sacha Baron Cohen nebyl před vznikem Aliho G úplným televizním nováčkem, ale pro většinu publikum byl stále relativně neznámý. Zásadní skok a zlom však přišel v roce 1998, kdy se jeho postava objevila v britské satirické show The 11 O'Clock Show na kanálu 4. Ali G jeho tvůrce stylizoval jako bílého britského mladíka z předměstí, který se zoufale snaží působit jako gangsta rapper z amerického hiphopového filmu nebo kultury. Do britské angličtiny pašoval tedy pokroucené vtipné neologizmy a neortodoxní styl oblékání. Zároveň se choval, jako by byl respektovaným odborníkem na politiku, sex, kriminalitu nebo mezinárodní vztahy. Ali G totiž všude byl a všechno znal. Možná ještě zajímavější než samotný humor pro Cohena bylo, když zjistil, že mu lidé jeho novou roli bezmezně věří. Využil tedy toho, že ho ještě nikdo téměř neznal, a do své kreace se obul naplno. Začal dělat rozhovory s lidmi, kteří netušili, že mluví s fiktivní postavou. No a mezi jeho terče patřili politici, akademici, vojáci i další veřejné osoby. No samozřejmě na Ali G-ho se těším mega, já jsem velký fanoušek tedy Saši a musím říct, že je jeden z těch ještě oblíbených fakt jako hodně, ale Ali G je prostě legendary, tak je diktátor. Někdo to nemusí, na někoho to je moc,

my to máme rádi, tak se samozřejmě na Ali Gio Who's I těšíme. To byly informace, které jste nepotřebovali vědět. A teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní vždycky stejně, tedy, že parťákem pořadu Freakolora není nikdo jiný než Madfinger Games, tvůrci her, co baví celý svět. S technologiema tady ve studiu pomáhá firma Prodance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. No a v neposlední řadě je potřeba zmínit taky maskoty. Maskoti a parťáci tohohle pořadu, který ví, jak to nejlíp zabalit a odfiltrovat, to je firma Maskot. 9:04 a já jsem vám sliboval další muziku, teď ale ještě krátkej reklamní blok a za chvíli druhá část pořadu Freakolora. Dneska je to celý v rytmu house a novinek, když ta první část byla tedy repríza, nebo aspoň první půlka první části. Není to jednoduchý tady v tom rádiu. Pojďme si dát reklamu, za chvíli opět muzika, já vám přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno při poslechu pořadu Freakolora.

0: čekají dva výjimečné koncerty. V sobotu 3. října belgická kapela AO, podmanivý mix elektroniky, art popu a portugalského saudáže v Davidské klubovně. A v neděli 4. října Hype and Dash, svěží ukrajinský jazz protkaný elektronikou, hip-hopem a rockovou energií. Kafe v lese. Dva skvělé koncerty během jednoho víkendu v rámci Prague Autobox. Vstupenky na GoAuto.
1: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
2: Každý čtvrtek od 18. do 20. hodin živě z record shopu Fono.cz.
1: Nalaď si Fonotouch.
2: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
1: Fonotouch.
2: No tak to roztouč.
1: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
3: Color Music Radio.
4: Bylo 9 hodin.
3: Hudba všech barev.
4: Color Music Radio.

A my pokračujeme v Krase jízdě a zdravím ještě jednou Františka Ortmana, ten mě napravuje, a to dvěma zásadníma věcma. Ta první je, že není v zácpě, ale v koloně, tak to samozřejmě dává hned větší smysl. A taky je, že bychom chtěli Traforovi popřát všechno nejlepší k svátku. Ano, přátelé, já jsem to říkal, dneska je Michala a nejen Traforovi, ale všem ostatním Michalům všechno nejlepší k dnešním jmeninám a dobré ráno. Jedeme v druhé části pořadu Freecore a opět houseová novinka. V tuhle chvíli jsme si odpálili věc s názvem Somebody Told Me a Turntables Night Fever a já doufám, že se budete bavit aspoň z poloviny, tak jako já tady ve studiu. Dobrý ráno.

Disco Lover, za chvíli nás čeká Max Riolo a I'm Flying Jack, tak s tím Jackem se dneska roztrhl pytel. Hrajeme si totiž Jack in House, co si budeme povídat, to každej pozná.

No a já to teď budu v následujících dnech a posledních dvou týdnech vás hrnout horem spodem, a to, že se blíží Czech and Slovak DMC DJ Championship, tedy soutěž v technickém DJingu, ta proběhne 11. října, a to v brandýském městském kině, kde vám představíme a přivezeme z Kanady sedminásobného mistra světa v technickém DJingu, a to DJ Vekta. Ano, přátelé, tenhle kanadský tedy DJ z Toronta přiletí jenom a pouze kvůli tedy DMC a vy ho budete moc zdarma vidět právě v brandýském městském kině, a to v neděli 11. října. Krom toho tam bude soutěž, a to v kategoriích Championship a Scratch. Budou tam taky tedy nějaký workshopy, ale bude tam DJ Expo. Ty nejnovější věci v rámci DJské techniky budete moc chlídnout a ošahat právě 11. října v brandýském městském kině.

Další novinka, ještě předtím, než zmíním, o co jde, tak pozdravím taky tátu Dorního Slavkova, ten zdraví vás všechny, kromě tedy Zuzalky a Matyho a tak celou partu prej, posluchačů Color Music Rádia, že ho to dneska hodně baví, to mě samozřejmě těší, doufám, že i vás. No a já mám ještě informaci o tom, že pokud jste odborníci na zvuk, neměla by vám ujít akce, která proběhne zítra, my si o ní povíme mnohem víc za chvíli.

já jsem slíbil, že vás pozvu na zvukovou lahůdku a to samozřejmě udělám už zítra, totiž proběhne EAV Adaptive Workshop a to pod hlavičkou firmy ProDance. Ve středu 30.9. si pro vás totiž připravili event, který přesahuje hranice běžné prezentace. V prostorách Uhelného mlýna v Lipčicích nad Vltavou představí adaptivní systém EAV ANIA a EAV AC6. Kromě možnosti si systémy poslechnout a vyzkoušet adaptivní pokrytí prostoru v praxi, budete mít jedinečnou příležitost zúčastnit se Adaptive Workshopu industry veterána Roberta Scovilla, který do hloubky rozebere principy a přínosy této technologie pro živé zvučení. Workshop bude mít dvě části. Dopolední blok se bude soustředit na software Resolution 2, který je nástrojem k ovládání adaptivních systémů a je fundamentální částí této technologie. Po obědové pauze bude následovat samotný Adaptive Workshop s představením technologie, jejich specifik a konkrétních zvukových ukázek, včetně prezentace samotného systému ANIA a AC6. Tak přátelé, já tam budu. Rozhodně bych doporučoval, pokud vás zvuk zajímá, si tohle taky dát, minimálně, abyste měli přehled, co si budem povídat. Tak to jsou tedy akce, které my pro vás děláme s ProDancem, ať už se jedná tedy o ten adaptiv EAV, anebo třeba o DMC, který proběhne 11. října, a to v Brandýském městském kině. Tam zase půjde o technický DJing. To má to samý zkratky EAV, DMC, PA, jo, DJ. A pak jsou jako další, ale tam už se nebudem zamotávat. Dobrý ráno.

Jediný rádio, kde můžete slyšet živý DJský mixy, taky ranní škrábání a novinky ze světa taneční muziky. Dneska je to houseový speciál, další novinka Frank Amado, Love You to Love You.

V hodině posloucháš Color Music Radio. My jsme tady měli včera svatováclavský, tedy slavnosti a pouť, také ke zvykem na svatého Václava, tedy na Václava. Všem Václavům dodatečně tedy vše nejlepší. No a v rámci toho tady taky vystoupila tedy živá legenda, a to Jiří Korn. Ano, přátelé, tady u nás na náměstí přijel pan Korn, zaspíval se svými tanečníky, zatančil, bylo to famózní. No a já jsem vám minulý týden říkal a dokonce pouštěl remix, který tedy jsem hrál na celý tour v rámci Činasky i s takovou audiovizuální tedy takým podkresem, aby to bylo jako kompletní. A my jsme se o tom bavili už minulý týden, kdy jsme se čistě náhodou potkali včera, tedy jsme měli další setkání. Já jsem mu teď tedy dnes se to snad povede už pošlou ten remix, a samozřejmě mojí motivací a takovým snem by bylo, kdyby se nám to povedlo třeba někdy společně zahrát. Tak doufám, že se mu to bude líbit, já to ještě musím trošku dotáhnout, protože sice na odehrání to bylo jako v pohodě, ale poslat to mistrovi si ještě nedovoluju, takže ještě dneska bych na to dal nějaký final touch, ale po včerejším rozhovoru musím říct, že jsem nadšenej, tak doufám. A jsem zvědavý hlavně, co na to tedy pan Korn řekne. My jsme to trochu zrychlili, jste to minulý týden slyšeli, zítra se to možná zahrajeme znova, už zase v té trošku novější úpravě. Každopádně ten koncert byl skvělej. 77 let, přátelé, jo. 77, to je o 3 roky mladší než táta můj. Což neznamená, protože táta je taky jako velký frešař.

Eric Bu a jeho Pulse, další novinka, za chvíli Jonas Clean a Accept You. 46 minut po 9. hodině, vy posloucháte Color Music Radio, pořad Free Color, je tady úterní houseový speciál Play novinek z posledního týdne. Jonas Clean a jeho Accept You je třeba asi tak 10 minut po vydání. Takže takhle aktuální my tady na Coloru jsme. Tohle je pořad Free Color a já jsem DJ Freaky, za gramce má mikrofonem každý všední ráno mezi 8 a 10 hodinou.

právě storku ze včera, když jsem tedy mluvil s panem Kornem ohledně toho remixu, který tedy jsem zpracoval pro Činanský tour, tak se opět ukázalo, že opravdu Freeklora otvírá dveře. Prvotně Michal Malátný za mnou přišel vlastně s tím, že Freeklora je jeden z jeho oblíbených pořadů a že ráno poslouchá Color Music Radio. A než jsem včera mluvil s panem Kornem, tak přišel jeho tanečník a říká, nejseš ty náhodou Freeky? A říkám, jo. Já poslouchám Freeklora a teď jsem ti psal zprávu ohledně jedné aplikace, která se věnuje DJingu. Tak říkám, jasně, tu jsem dostal, nevěděl jsem přesně, co na ní odpovědět, ale už jsme v kontaktu a uvidíme, co z toho budeme moc vymáčknout. Každopádně je evidentní, že i v těchto těch jako tedy kulturních a uměleckých kruzích Freeklora tedy se poslouchá. A to třeba i mezi tanečníky. Ať už jste tanečník,

Posloucháš Color Music Radio, pořad Free Color a za gramce má mikrofonem DJ Freaky. Časomíra tady ve studiu ukazuje 54 minut po 9. hodině a dneska je 29. září, je úterý a svátek slaví Michal a Michael. Ano, Michalům a Michalům vše nejlepší. Stejně jako vždycky, dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude, ano přátelé, a mělo by být převážně, potažmo mělo by být jasno, a to na celém našem území a celý den. Ranní teploty 9 až 10 stupňů, v odpoledních maximech potom můžeme očekávat teploty kolem 20 až 22 stupňů. K večeru se ochladí na 14 až 16 a přes noc 8 až 10 stupňů nad nulou. Další, dá se říct, teplej den, i když ty rána a večery jsou chladnější. Pojďme se podívat na to, co nepodstatného nám napsali internety. No, jako první je tady upřímnost není vše. Kdy je lepší nepříjemný rozhovor vůbec nezačínat? Každý z nás se občas ocitne v situaci, kdy už nemůže odkládat nepříjemný rozhovor. Myslíme si, že je nezbytný, takže se k němu nakonec donutíme. Ale je to opravdu tak? Prospěje někomu? Pokud ano, má smysl do toho jít? Naše slova možná způsobí, že se druhý bude chvíli cítit špatně. Zároveň mu ale můžou zásadně změnit život. Kdy tedy raději mlčet a kdy rozhodně něco říct? Příjemné rozhovory není nutné absolvovat za každou cenu. Rozhodně se do takového rozhovoru nepouštějte, pokud je vaším jediným cílem cítit se lépe, doporučuje odborník na finance a mezilidskou komunikaci Dave Ramsey. Řekněme, že se třeba vaše matka dlouhodobě chová nepřijatelně a vy už to nehodláte snášet. Dlouho si s ní chcete promluvit a vysvětlit jí, co vám její počínání způsobuje, v naději, že s ním přestane. Doufáte, že po vašem rozhovoru přijde změna, ale ono nic. Pro koho to vlastně děláte? Lidé často říkají, ulevilo se mi, když jsem to ze sebe dostal. Rozhovor s tímto cílem ale není zdravý. Stojí na sobeckých pohnutkách. Zaměřte se raději na to, jak můžete prospět tomu druhému. Odpovězte si na otázku, jak jí mohou pomoci. Jak můžu zajistit, aby ten rozhovor byl pro ní co největším přínosem. Přátelé, přímo, jasně a slušně očekává se od nás, že budeme milí. No a také tady píšou, tedy co z toho všeho tedy pro vás vyplývá. Před každým nepříjemným rozhovorem si položte 3 otázky. Dělám to kvůli sobě nebo kvůli tomu druhému? Děláme to opravdu kvůli tomu druhému? Čeho chci rozhovorem dosáhnout? A jak to udělat, aby mě sdělení znělo laskavě a slušně? Ano, přátelé, slušnost nade vše. No a další věc, informace, která tady je, se týká maďarského premiéra. Přišel o imunitu, píšou to na internetu. Po obvinění z krádeže mobilu. Ano, přátelé, takový to tady máme v Evropě. Maďarský parlament v pondělí zbavil poslanecké imunity premiéra Petra Magyara, který je vyšetřován kvůli údajné krádeži mobilu. Premiér poslance vyzval, aby jej vydali a on tak mohl očistit své jméno. No a kromě něj o minutu přišli také další dva zákonodárci, a to bývalí ministři z někdejší vlády Viktora Orbana. Ti jsou mimo jiné podezřelí z korupce. Prokuratura vyšetřuje premiéra pro podezření z krádeže kvůli tomu, že údajně v roce 2024 během potyčky v nočním klubu vytrhl mobilní telefon jednomu muži, jež ho natáčel, a přístroj hodil do Dunaje. Magyar popřel, že by se jeho jednání rovnalo krádeži, a označil tento případ za politicky motivovaný. No a poslední informace, kterou pro vás mám, aspoň pozitivního na závěr, sice to není zvířátko, i když to nemá daleko. Sacha Baron Cohen v novém filmu opráší postavu rapera, Ali G je zpátky a zase vadí. Ano, přátelé, extravagantní oblečky, hlava v oblacích a netradiční lingvistické kreace. Je to víc než 20 let, co Sacha Cohen Baron tedy vytvořil postavu Ali G-ho. Z neznámého britského komika se tedy stal fenomén, který si dělal legraci z politiků, celebrit i sam samotných hranic dobrého vkusu. Teď se své rázný rapper vrací v novém filmu Ali G Who Is I a snímek má mít českou premiéru 22. října. Sacha Baron Cohen nebyl před vznikem Ali G úplným televizním nováčkem, ale pro většinu publiku byl stále relativně neznámým. Zásadní zlom však přišel v roce 1998, kdy se jeho postava objevila v britské satirické show The 11 O'Clock Show na kanálu 4. Ali G je jeho tvůrce stylizován jako bílého britského mladí, kdy se jeho postava objevila v britské satirické show The 11 O'Clock Show na kanálu 4. Ali G je jeho tvůrce stylizován jako bílého britského mladíka z předměstí, který se zoufale snaží

Jakém pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. S technologiema tady ve studiu pomáhá firma Prodence, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. No a není taky potřeba zapomenout nové parťáky, a to firma Maskot. Ano přátelé, Maskot, ty, co ví nejlíp, jak to zabalit a odfiltrovat, to jsou Maskoty a parťáci pořadu Frikolora. 59 minut po 9. hodině, já se s váma pro tuhle chvíli loučím, za chvíli už Martin Svátek, je totiž téměř 10 hodin, teď už je 10 hodin a Holiday Edition, no a jelikož je dneska úterý, vypíchnu ještě dva pořady, a to polední menu s Lukášem Admirálem Kolíbalem, no a čeká vás taky Chuck Diesel a jeho odpolední ride. Mrkněte na naše stránky radiocolor.cz, já se s váma pro dnešek loučím, už teď se ale těším opět zítra po 8. hodině ráno naslyšenou, díky za pozornost. Mějte krásný den.

nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

0: Music Radio.
1: Bylo 10 hodin. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
2: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
3: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
1: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
3: Přijedete zcela určitě do Zlína.
1: Co hrála rádie, když se ještě dala poslouchat?
4: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
1: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu.

krásný dopoledne přeju. No tak jsme se nějakou dobu neslyšeli, taky jsem zaregistroval, že jste se někteří na mě taky ptali. Moc vám děkuju, vážím si toho a no jsem zpátky. Jsem moc rád, moc jste mi chyběli, takže dneska tedy úterní vysílání. Back in the days, dneska trošku jinak, jiný začátek, tanečnější. Filmová záležitost od Underworld, vlastně Born Slippy, Trainspotting. Následující věc je v podobném rytmu. Tu se mi tady rozjíždí tato ukázka. Ani jsem nevěděl, že to mám, scháněl jsem to. Vzpomněl jsem si na to, měl jsem to v hlavě, tenhle ten houseovej track. No a pak jsem zjistil, že ho tady mám, takže K-Doc, Night Train.

Ještě sice se nevím, jak se jmenuje ta jeho deska, na který je tato ta věc. No ale zdravím Honzu Martina, čus boj. Tak jsem rád, že posloucháš. Samozřejmě barevná hodina, to je jasný pořád. No já jsem si říkal, co bych ti tak dneska poslal, to mě tak napadlo. Je to taková golemovská. Třeba ti udělá radost tenhle ten projekt TC1992. Stará záležitost Funky Guitar.

tak je skvělá Martha Wash, samozřejmě. CNC Music Factory. Například, samozřejmě to jsou ty 90. léta. No, velký úspěch, tak solově ani moc ne, ale ta deska podle mě stojí za to. Give it to you, tato ukázka. No, když jsem slyšel Martu, tak jsem si vzpomněl na Incognito. Ani nevím proč, ale moc pěkná věc, tato ukázka. I

dobře, Franky Necklace udělal ten remix, ať ten mluvím jako Tatára, jinak jasně, tohle je Luther Vandross. Jasný cover, jinak album, ze kterého pochází tenhle ten cover, tak se jmenuje Song.

Čas od času tady zahraju jeden z těch hitů I'm Gonna Make You Mine od zpěvačky Tony Blount. Tony Blount, samozřejmě tenhle ten velký nebo větší úspěch pro ní v tom

Never Do You Wrong. V 80. hodně úspěšná, samozřejmě, Stephanie Mills. Tohle je 90. věc. Nevím, jak se jmenuje album, ale vím, že jsem si ho projížděl, že mě nějak moc nezaujalo. Každopádně tenhle single je hodně dobrý a měl docela úspěchy. Třeba High Five. Jejich debutová deska. Skvělý beat má tato ukázka, nebo tenhle ten remix. Samozřejmě Teddy Riley udělal. Jinak I Just Can't Handle It.

skvělý pohyblivý song, myslím tím beatem. Skvělá basa, skvělý ty snéry, švihá to do obličeje, no tak to jsou High Five. Debutová deska zní I Can Wait Another Minute, nebo I Like The Way The Kissing Game, to tady hraju taky. Ještě jeden takový fat beat od Teddy Rileyho, udělal remix a celkově tuhle věc produkoval.

0: check me out and hop in for the ride here on Color Music Radio, baby.
1: To je jízda s Chuckem Dieslem u nás na Color Music Radio.
2: Bohempia. Kdo chce udělat něco dobrého pro své nohy a zdraví, těm doporučuji jejich barefootové tenisky.
3: Bohempia.
2: První česká módní značka s vegan certifikací a sneakers s důrazem na udržitelnost a ekologii, vyrobené v Evropě a z konopí. Na výběr je hromada stylových modelů a barevných kombinací. Koukněte na bohempia.com a nebo rovnou navštivte showroom v pražském Karlíně, Sokolovská 76. Bohempia.
3: Bohempia. Partner pořadu Jam Music Reggae Station a Polední menu.

0: podporuje Repre Four Seasons.
1: Kdo vládl světu, když hitparádáme vodili Kool and the Gang?
2: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
3: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
1: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
3: Přijedete zcela určitě do Zlína.
1: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
4: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80.

0: každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Rádiu. Odpolednímu zevlingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
1: Oh, Mixdown sind muzikálische Spezialitäten, ja?
0: Ja.
1: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiokolor.cz.
2: Holiday Edition a Martin Svátek.

Dací hodina, Holiday Edition. No tak Justin Timberlake, Fifťák a taky Timberland, IO Technology. No já jsem si vzpomněl ještě na jednu věc od Timberlanda.

0: tady do třetice ještě Timbaland. Produkci tady.
1: You better keep away from a ball and click. Keep out of night club.
0: Jiga, ty seš nezastavitelný. Aspoň v té době tady byl. Jinak tady ten remix, Timbo remix Is That Your Chick, ještě tam byla Missy, byl tam Memph Bleak samozřejmě. Twista, na to bych zapomněl, ten je tam nejlepší, samozřejmě, to je jasný. No, zdravím Havalky na boj, moc zdravím. No, stejně jako Honza Martin i Tomáš vlastně píše, vítej zpět, tak děkuju. Já jsem taky rád, že jsem zpátky a jsem, moc se mi chyběli, moc jsem se těšil. No myslím, Tome, že tato věc by ti mohla udělat radost. It Was Written, to je věc, celá deska, která mě hodně bavila.

Close, jak už bylo vlastně řečeno v pesce. Keith Sweat. Twisted z eponymního alba. Rok 96, jestli si dobře tady vybavuju. Pojďme si dát dřívější, tedy v první album produkoval právě Keith Sweat. Tohle jsou Silk, druhý album už bylo v režii někoho jinýho. Ale nebylo to tak úspěšný jako první deska. Každopádně mě se líbila hrozně moc.

Tak celému tomuhle albu, který se jmenuje jako samotná kapela, tedy Silk, předzvěst single tady byl I Can Go Deep, tak já, když jsem ho slyšel poprý, tak jsem si říkal, sakra, to album nebude úplně. Bylo to docela zklamání, ten debutový single z tohohle alba, takže když jsem tohle album měl v ruce, tak jsem si říkal, sakra, no, tak dobře. Uvidíme, ale to album je bez tohohle singlu úplně skvělý. Ale tohle je druhý single, tedy abych to nějak nepřehnal, abych vás nějak zblbnul. Druhý single po I Can Go Deep, po tom Provaru, tak druhý single, tenhle ten hook. No tak Holiday stále v plný síle ještě chvíli. Tohle jsou Gangstar, hezký titul, Nice Girl, Wrong Place.

Paní Jitka poslouchá, no, paní Jitko, ještě, že tomu nerozumíte. Tohle jsem překvapený, paní Jitka píše, super vysílání, super. I když nemá ráda, vůbec nemá ráda ty rapy. No na ta následující věc, to je takovej líbivej rap, to by vám mohlo tak jako nemuselo úplně vadit.

několikrát jsem se stěhoval, vždycky, když už jsem si připadal, jakože, že jsem doma, že už jako to cítím, že prostě to funguje, tak jsem si pustil tuhle tu věc. Nevím proč. Vždycky mě to napadlo si ji pustit, vyzkoušet ty bedny, jak to krásně zní. Music Soul Child se s touhle baladickou věcí dostal dokonce do první desítky v Americe. Možná jenom na 11. místo, ne? Možná do první desítky, to nemá, to není důležitý. Tohle věc, která se jmenuje

0: tuto věc se najdete na žádný desce od Janet.
1: Yeah.
0: Od Janet Jackson samozřejmě. Tato věc se objevila na singlu jako Bčko, na singlu tedy Anytime, Anyplace.
1: Cool.
0: Z alba Janet.

pěkná věc, poslouchával jsem, dlouho jsem neslyšel. Tak šel si dvě věci. Další zpěvačka, A-Keys, samozřejmě Alicia Keys, Girlfriend, to je z jejího debutu, Song

Mrs. Stomach tady, Girlfriend, tohle je tedy z prvního alba od A-Keys. A závěrečná věc ode mě pro vás, to už bude taky klídek, ale tohle bude větší klídek, ale parádní věc. Skvělý ženský vokál, skvělá zpěvačka na závěr, Holiday Edition Back in the Days, tohle je India Ari, no a podsta Stevie Wonderovi.

Acoustic Soul, tak se jmenuje album. No, bez zesporu určitě je hodně oblíbená deska Lukáše Kolíbala. Ten už se na vás těší po 12. hodině, vlastně... Co bych kecal, ono už vlastně po 12. hodině je. No, zase jsem trošku přitáhl, ale v pohodě, já myslím, že je všechno v klídku. Za chvilku Lukáš Kolíbal, polední menu. A jinak mějte se krásně a my se slyšíme zítra po 10. jinak Holiday Pops. Moc se těším. Tak děkuju za podporu, ať je mám fajn. A do zítřka se mějte fajn. Pořád se mějte fajn. Čus.

0: Now you know. Podporuje Repre Four Seasons.
1: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
2: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
1: Nalaď si Fonotouch.
2: Hosty vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
1: Fonotouch.
2: No tak to roztouč.
1: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
3: Color Music Radio.
4: Bylo 12 hodin. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádám vyvodili Cool and the Gang?
5: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
6: Dáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
4: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
6: Přijedete zcela určitě do Zlína.
4: Co hrála rádie, když se ještě dala poslouchat?
7: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
4: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu.

Krátce povolení na vlnách Color Music Radio v novém týdnu. Srdečně zdraví Lukáš Kolíbal, střídám Martina Svátka. A tam, kde jsem minulé miny končil, to znamená s Jill Scott a jejím nádherným albem Beautifully Human, tam rovnou dneska navazuju se skladbou Cross My Mind. S velkou radostí, že Martin hrál dnes dopoledne tolik skvělý muziky a jsem šťastný, že existuje v České republice rádio, který hraje takovouhle muziku. A tak rovnou mám tu čest navázat. A možná na začátku jsem měl upozornit All Lovers Get Ready. A protože je dneska Michala, tady je Michael, Jay a nádherná věc jmenem Butterflies.

Posloucháte Color Music Radio v premiéře 29. září 2026 slaví dnes Michael a zároveň taky Rafaela. Tak jsem zahrál nejenom Michaela Jacksona, ale taky Rafaela Sadiqa z jeho kultovního alba, který se jmenuje Instant Vintage z roku 2002. Zahráli jsme se hned dvě věci. Be Here s hostujícím The Angelem a potom krásný song jménem Still Ray. A s dalším songem si dáme trošku jazzu. New schoolovýho jazzu. Jazzu z Kyjeva s mladou partou jménem Hype and Dash, kteří dorazí už tuto neděli do Prahy, do prostoru Kafe v lese. Koncert, který pořádám a kvůli kterému jsem založil takovou novou sérii Prague Out of Box, neboli Praha mimo škatulky, protože ta jejich muzika je hodně zajímavá a zdaleka není jenom jazzová. Oni vyhráli loni cenu za nejlepší jazzovou kapelu Ukrajiny roku 2025. Ale zároveň v té jejich muzice slyším občas hip-hopový beaty, slyším vlastně přesahy až k rockový energii a já tam osobně slyším i trošku dubstepu, i když to oficiálně nepíšou. A bude to nádherný instrumentální koncert už tuto neděli, 4. října v Praze v Kafe v lese. A tohle to je z takového zajímavého session, který proběhlo v Národní galerii v Kyjevě, NAMU. Song jménem River of Edina. Posloucháte Hype and Dash, Color Music Radio, polední meny.

Hype and Dash je kvartet, mladý kvartet z Kyjeva, úplně excelentní muzikanti. Slyšíte ukázku z jejich EP Life at NAMU. Mají za sebou koncerty v Holandsku, Španělsku, Maďarsku. Velký pozornosti si získali už na dvou vystoupeních na slovenském festivalu Pohoda. V Praze vystoupí poprvé už tuto neděli 4. října. A když vydali svoje velký album Late, tak se o nich psalo i třeba v Rolling Stoneu a v dalších světových magazínech. A myslím, že nejenom proto, že jsou z té Ukrajiny, ale protože dělají velmi zajímavou muziku. Jedna jejich live session Basement 626 to natočili nějakých 10 kilometrů od frontové linie, takže prostě je to samozřejmě protchnutý jako tou těma událostma, co se tam dějou. Ale zároveň vlastně netahají do toho žádnou politiku a prostě dělají muziku. Myslím, že muzika nebo umění všeobecně v této době je velmi důležitým médiem, který může spojovat lidi napříč názorovými spektry. No a tato parta letos vydala novinku I Was Afraid of Stone Rooms, kterou představí právě tuto neděli v rámci nového seriálu Prague Out of Box. A já vám od Hype and Dash dám ještě jednu ukázku, v které hostuje Tamara Kramar. A ještě bych chtěl dodat jenom, že získali letos Grand Prix v rámci Ukrainian Jazz Prize cenu za nejlepší ukrajinskou jazzovou kapelu roku 2025.

Hype and Dash. Pozvánka na nedělní koncert v Praze. V tomhle songu hostuje Tamara Kramar, jinak kapela vystoupí v instrumentální čtyřčlenné podobě. Myslím, že to bude stát za to. A v rámci té série Prague Outer Box ještě bude jedna akce, která bude hned o den dříve, 3. října, a to bude kapela z Belgie, která se jmenuje AU. To znamená, to je portugalská předložka a portugalská, protože zpěvačka je původem z Portugalska a Mozambiku dohromady. A jejich muzika je velmi eklektická, je to trochu latín, trochu akustik, trochu elektronika, trochu art pop. Právě, je to právě mimo škatulky, to mě na tom baví. Je to kvartet, který teď na jaře vydal nový album. V Belgii jsem viděl koncert pro 2000 lidí. V Praze máte možnost je zažít ve velmi intimním prostoru Davidský klubovny. A to druhý album, který vydali teď na jaře, se jmenuje Malandra. A navazuje na předchozí Aumar. A tady je ochutnávka single jménem Talvez. Nechám to bez povídání pěkně od začátku. Tak to je pozvánka na tuhle sobotu 3. října v klubovně na Praze 6, kousek od Kulaťáku. Projekt jménem Aumar.

Tak, belgická kapela AO, která vystoupí v Praze 3. října v Davidské klubovně. Minulým menu jsem otevřel soutěž o volný vstup na jednu z těchto dvou akcí, sobotní nebo nedělní. Otázka byla jednoduchá, jak se jmenuje ten seriál. František správně napsal Prague Out a Box. Takže František vyhrává volný vstup dle svého výběru. A já mám pro vás ještě jednu volnou vstupenku, kterou věnuju tomu, kdo mi napíše na lukas@radiocolor.cz, jakže se jmenuje to nový album od AO. A tady už je Erika Badu z nového alba s Alchemistem. Posloucháte Polední meny.

Jo, Erika Badu s Alchemistem Before the World Blows. Velký album, Erika vydala skoro snad po 15 letech novou desku a ještě takovouhle mocnou spolupráci. Člověk tomu se musí trochu proposlouchat, není to na první poslech, ale začnete tam potom objevovat další a další vrstvy. Co je zajímavé, je, že to není jenom, že Erika Badu zpívala a někdo to produkoval, ale produkovala to opravdu Erika společně s Alchemistem. Oba dva jsou vlastně autory toho celého. Tak vás tady postupně budu seznamovat s tím albem. Teď už špetka Jamajky v rámci dnešního menu, a to žel se smutnou zprávou, že včera den před svými narozeninami, který by slavil dnes, 61. narozeniny by dnes oslavil legendární jamajský dancehallový veterán Lieutenant Stitchy, který už tady hraje takhle pode mnou, a žel včera opustil hmotný rozměry. On před dvěma lety v září dostal mrtvici dost silnou, takže se z toho nějak sbíral a jeho čas byl naplněn, nicméně za sebou nechal spousty skvělý muziky s velmi nadčasovýma textama. On měl opravdu svoji velmi rychlou flow a byl strašně dobrý. Nejenom, že reggae a dancehall, ale zároveň na Jamajce byl velmi úspěšným gospelovým umělcem a mnohem více se mu budeme věnovat dnes večer v úterý od 21. hodiny v rámci reggae speciálu, tak jsem ho chtěl vzpomenout i takhle přes den, aspoň dvěma songama. Lieutenant Stitchy, tohle je z jeho desky Real Life Story, songmanem Lord Almighty.

Takovýhle dvě polohy měl jeden jamajský interpret. Nejprve ten úplně totální raga gunshot. A to je potom takováhle gospelová Lieutenant Stitchy. V úterý večer od 21. hodina věnovaná jeho tvorbě a životu. Takže tohle bylo z desky Kingdom Ambassador. Troška Jamajky. Kterou uzavřeme ještě takovýmhle dezertem. Aini Kamoze a produkce Sly & Robbie. Posloucháte Polední menu a nás čeká ještě jedna...

Dihat Stepa. Aini Kamoze, produkce Sly Dunbar a Robbie Shakespeare, a.k.a. Sly and Robbie. Na jejich labelu Taxi. Žel, oba dva už taky nejsou mezi námi, tak Rest in Peace. To je pane nějaký All Stars band tam nahoře. Tak sliboval jsem, že na závěr si dáme ještě jednu soutěž s nakladatelstvím Dharmagaya, který je partnerem poledního menu už pár let, rodinný nakladatelství, který vydává už přes 33 let knížky pro přemýšlivé lidi. Začínalo s buddhismem, ale postupně se začal ten portfolium, ten katalog velmi rozšiřovat, mimo jiný na haiku, na poezii, na ekologii, ekologické zahrdničení, i třeba psychedelickou terapii, čínskou filozofii, Tao Te Ching třeba slavnej, nebo mnoho opravdu zásadních knížek pro rozvoj, seberozvoj, sebezkoumání. A my jsme měli minule otevřenou soutěž o knížku Učit se žít s dětmi od Rebecky Wildové, kterou mám teďka zrovna rozečtenou a která mě hodně baví, protože mluví hodně zajímavým způsobem, jak vycházet dobře s dětma, se svýma dětma, což nás samozřejmě logicky konfrontuje v mnohem. A tuto knížku jsem dal do soutěže. Otázkou bylo, jak se jmenuje ta edice, v rámci které vyšla, společně třeba s dalšíma tituloma, jako je slavný koncept Continua a tak. A vyhrává Markéta Bočková, která správně odpověděla, edice se jmenuje Šťastné dítě. Tak Markéto, gratuluju. A dnes pro vás mám soutěž o knížku Proč potřebujeme Dalaj Lámu. Jejíž autorem mimochodem je Robert Thurman, otec herečky Umy Thurman a zároveň známý budholog, dá se říci, a taky blízký přítel Dalaj Lámy, který v této knižce shrnul, jak vidí Dalaj Lámu on a co Dalaj Lama navrhuje vlastně za řešení pro nejenom pro svoji zemi, pro Tibet, ale i třeba pro Čínu a pro svět, jak může být více soucitu a více blaha pro všechny cítící bytosti. A tady tato knížka je opravdu velmi zajímavá, jmenuje se Proč potřebujeme Dalaj Lámu a jeden z vás ji vyhraje, kdo mi napíše na lukas@radiocolor.cz, jak se jmenuje 14. Dalaj Lama vlastním jménem. Takže myslím, že úplně jednoduchá otázka, jestli chcete vyhrát, tak tato knížka na vás tady čeká. A na závěr dnešního poledního menu koukám, co mi to tady skáče. Jo, Rhapsody, OK. Featuring Anderson Paak, Black Toad a Moonchild. Těším se na vás v úterý večer od 21. v rámci reggae speciálu. Vedle Lloydnanda Styčího mám ještě jeden plán a to je, když byl ten výročí české státnosti, se trošku víc podívat na domácí scénu. A nebo taky další polední menu samozřejmě bude zase ve čtvrtek čerstvý. Tak vám přeju příjemný poslech, opatrujte se a na závěr dnešního mýho setu Rhapsody s Alba Laila's Wisdom. Mějte se skvěle.

0: čekají dva výjimečné koncerty. V sobotu 3. října belgická kapela AO, podmanivý mix elektroniky, art popu a portugalského saudáže v Zejvické klubovně. A v neděli 4. října Hype and Dash, svěží ukrajinský jazz protkaný elektronikou, hip-hopem a rockovou energií. Kafe v lese. Dva skvělé koncerty během jednoho víkendu v rámci Prague Autobox. Vstupenky na GoAuto.
1: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride. Here on Color Music Radio, baby.
2: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
3: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, kterým se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení bohempia.eu.

0: přírodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
1: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio.
2: Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
0: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
3: Color Music Radio.
4: Byly 2 hodiny.
3: Hudba všech barev.
4: Color Music Radio.

čekají dva výjimečné koncerty. V sobotu 3. října belgická kapela AO, podmanivý mix elektroniky, art popu a portugalského saudáže v Zejvické klubovně. A v neděli 4. října Hype and Dash, svěží ukrajinský jazz protkaný elektronikou, hip-hopem a rockovou energií. Kafe v lese. Dva skvělé koncerty během jednoho víkendu v rámci Prague Autobox. Vstupenky na GoAuto. Rockovou energií. Kafe v lese. Dva skvělé koncerty během jednoho víkendu v rámci Prague Autobox. Vstupenky na GoAuto. Sax Appeal.

0: Music Radio.
1: Byly 3 hodiny.
0: Hudba všech barev.
1: Color Music Radio.
2: Nastar lidi, já jsem DJ Yes a v těchto úterních odpoledních hodinách vám tady na Color Music Radio budu servírovat pořad Yesákovy bombice, což je prezentace hudebně toho nejdůležitějšího, co vyšlo na gramofonových deskách, a to především v disciplíně house, techno, breakbeat, rap, dubstep, funk, a ke slovu se dostanou i nekomerční 90ky s reprízou pořadu za 6 před další premiérou v pondělí od 15 hodin. Samozřejmě se známým motem je Sákoby pompice do tvojí palice. Partnerem pořadu je Sákoby pompice je internetový obchod modrovous.cz, obchod s gramofonovými deskami a CDčky. Na stránkách firmy Modrovous najdete doslova všechno hudebně od Vlacha po Bacha s garancí veškerýho zboží skladem. Firma Modrovous.cz vrací gramofonové desky zpátky do hry a proto čekuj jejich stránky modrovous.cz.

Miláčkové moji, jen pro informaci doplním, že dneska si pojedeme opět palbičku, díky tomu, že jste mě minule chválili. Velmi za to děkuji. Tato netradiční muzika patří samozřejmě, jak jsem říkal minule, i dneska na Color Music Radio taky. No a příště si dáme malinko něco jemnějšího, třeba nějaký nepravidelný break.

partner pořadu je Stákovy bombice internetový obchod modrovous.cz, jednička na trhu, co se bazarových LP desek a CDček týče. Firma modrovous.cz působí na trhu již pátým rokem a za tuto dobu uspokojil tisíce hudby milujících zákaznic a zákazníků. Staň se proto jedním z dalších a navštiv stránky modrovous.cz.

pod modrovou.cz, obchod s gramofonovými deskami a CDčky. Na stránkách firmy modrovou.cz najdete doslova všechno od vlaka po bacha s garancí veškerýho zboží skladem. Firma Modrovou vrací gramofonové desky zpátky do hry, a proto čekuj jejich stránky

everybody, já jsem DJ Yes a v těchto úterních odpoledních hodinách vám tady na Color Music Radio budu servírovat pořad Yesákoby Bombice, což je prezentace hudebně toho nejdůležitějšího, co vyšlo na gramofonových deskách. A to především v disciplíně house, techno, breakbeat, rap, dubstep, funk, ale ke stavu se dostanou i nekomerční obresátky. S reprízou pořadu za 6 před další premiérou v pondělí od 15 hodin. Samozřejmě se známým motem Yesákoby Bombice do tvojí palice.

0: New Music Tuesdays.
1: Posloucháte Color Music Radio. Color Music Radio.
2: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
3: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
2: Nalaď si Fonotouch.
3: Hosty, vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
2: Fonotouch.
3: No tak to roztouch.
2: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
4: Color Music Radio.
0: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
5: Toto? I have a feeling we're not in Kansas anymore.
6: Color Music Radio.
7: Welcome friends and family. It's go time. It's the ride with Chuck Diesel. New Music 2.

0: Thursday.
1: I'm rich, bitch! Color Music Radio.
2: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení Bohempia.eu.

0: Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.

Border a The Perfect Kiss. To je skladba, která nám otevřela další vydání hudebního pořadu New Wave na Core Music Radio, Radio Hey, u kterého vás od mixpultu a mikrofonu vítá Jakub Melín. A kde si každý týden hrajeme hudbu New Wave, New Romantic, synthpopu a taky postpunku 70. a 80. let. A k závěru se vždycky podíváme i na nějakou novější věc. Berlin a The Metro už za chvilku, stejně jako Pete Shelley a Telephone Operator. A na úplný začátek jsou tady Fiat Lux, jejich Blue Emotion, taky velice vzácná, máhorná a zároveň pěkná skladba. Tak příjemný poslech New Wave vám ještě jednou přeje Jakub Melín a užijte si hodinku s touhle příjemnou muzikou.

Furnishing the Empty Dream a kapela B-Movie nám dohrává tady v New Wave. My si dáme další kousky hudby New Wave, Romantic Synthpopu a taky post-punku. A Flock of Seagulls a jejich taková trochu temnější záležitost Nightmares. Potom tu budou Blank Munch a Waves, no a na začátek jsou tu New Music a věci jejich druhé desky z roku 1981, desky Anywhere, která na svou dobu zněla stejně jako i další alba New Music, ale zejména ta deska Anywhere 81 zněla extrémně moderně. Tony Mansfield tehdy opravdu byl hodně velký hudební inovátor a experimentátor a tak zejména ty poslední dvě alba New Music byly zvukově hodně napřed. Takže tady je While You Wait v New Wave.

Bong Manja, Scott the Waves, taky moc hezká věc z New Romantic éry 80. let. Tady v New Wave dohrává, my si dáme další muziku. Připomínám, že New Wave můžete poslouchat v pravidelných časech na Core Music Radio, kde si New Wave naladíte v úterý od 19 hodin večer a potom taky v repríze v sobotu od 14 hodin. No a taky na rádiu Hey můžete poslouchat tenhle ten pořad. My si dáme další muziku, The Mobiles a Drowning in Berlin už za chvilku. Taky tady bude kapela White Lies a There Goes Our Love Again. To je novější kousek z roku 2013. A teď jako první The Lotus Eaters a The First Picture of You tady v New Wave.

White Lies, a There Goes Love Again. Pochodem kapela, která v tom roce koncertovala i v Praze, v Lucerna Music Baru. A my si dáme závěrečný kousek New Wave pro tenhle týden. A to je skladba, která vlastně úplně jako nespadá do New Wave, New Romantic. A vlastně tak trochu ano, to jsou Sparks, jejich number one song in heaven. To je závěr let 70. spolupráce s Georgem Morderem. Je to vlastně takové to jejich jakoby disco období, ale zároveň tam je prostě i ta New Wave slyšet. Tak na závěr vám pouštím tenhle kousek, který má přes 7 minut, jak si ho užijte. Za týden opět naslyšenou se těší Jakub Nevín. Dávajte si New Wave opět. A teď už příjemný poslech dalšího vysílání a taky téhle krásné skladby.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Tady je Martin Mikuláš. Zvuďte k poslechu pořadu Fonotouch.
1: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
0: Nalaď si Fonotouch.
1: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
0: Fonotouch.
1: No tak to roztouch.
0: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
2: Color Music Radio.
3: Bylo 10 hodin. Color Music Radio.
4: Čekají dva výjimečné koncerty. V sobotu 3. října belgická kapela AO. Podmanivý mix elektroniky, art popu a portugalského saudáže. V Zejvické klubovně. A v neděli 4. října Hype and Dash. Svěží ukrajinský jazz protkaný elektronikou, hip-hopem a rockovou energií. Kafe v lese. Dva skvělé koncerty během jednoho víkendu v rámci Prague Autobox. Vstupenky na GoAuto.

0: Strategie úterků, což je už docela dlouho, minimálně na Color Music Radio je to třeba 8 let a ještě předtím 10 let na jiném rádiu, tak jsem nedal ještě domácí reggae speciál, protože jsem natolik věnuju tolik pozornosti hlavně jamajské scéně a dalším, to znamená samozřejmě hraju, jsem tam nějaký český věci, ale nikdy jakože speciál. A teď najednou, jak bylo toho svatého Václava, tak jsem si říkal, možná dobrý příležitost vám udělat právě věnováno domácí scéně. A tak kdo posloucháte v úterý 29. září 2026, tak posloucháte premiérově právě teď na Color Music Radio srdečně zvuk poslechu následujících 2 hodin, z nichž ta první bude právě věnovaná československému reggae. Nechci to pojímat nějak encyklopedicky, spíš vytáhnout songy, které z mýho pohledu jsou nějakým způsobem zásadní, anebo projekty, který bych vám rád chtěl zahrát, tak třeba který neznáte a tak jak to vidím ze svého pohledu. A dost dobře, ale nejde samozřejmě začít někde jinde než u Aleše Drvoty a kapely Babalet, který byli jedním z největších průkopníků tady na domácí reggae scéně. A tak u té příležitosti si dáme od Babaletu ještě Kingston, Jamaica.
1: Vážení cestující, dokuste, připoutejte se, odlétáme totiž směr Kingston!

roku 1986 z jejich živáku s Alešem Drvotou. Babelet na Chmelnici, psal se někdy rozhled 1986, junior klub na Chmelnici v Praze na Žižkově, v poušti socialismu byl oázou muziky, svobody, rovnosti a bratrství. Z pódia zněl charakteristický Hariparův kytrový backlight, přidával se dusavý rytmus na druhou a do toho hlas Aleše Drvoty. Takhle nějak to vypadalo, já jsem tady otevřel knížku Kmeny, na jejíž kapitole o reggae music jsem se podílel společně se Sašou Neumannem a ten celý text je vlastně hlavně věnovaný 90. letům reggae music. Nicméně my jsme schválně tu kapitolu pojali tak, abychom začali v těch 80. letech, kdy vlastně tady byly první kořeny, který je dobrý zmínit a je dobrý reflektovat, protože samozřejmě jsou zdrojem, z kterého vyšly i další různý projekty. Aleš Drvota byl jedním z těch pionýrů společně právě s Jirkou Chariparem a s Martinem Tankujem a s dalšíma. Tak velký respekt pro ně, pro všechny zúčastněný, i ty, který jsem teďka nemenoval. A Babelet byli vlastně tou jednou z prvních kapel, který to tady takhle rozjížděli. S tou druhou, která vlastně z toho částečně vzešla, která se tak jako prolnula, to jsou samozřejmě dodnes hrající Švihadlo. A já tady koukám na desky, které tady mám a nemám tady ty úplně raný kousky, zas takhle na to připravený úplně nejsem, ale mám tady desku, která je z roku 2005, Oči otevřený. A pokud teda tu desku teďka najdu, najednou koukám, že tam není tam, kde by měla být, ale ano, je tam, kde by měla být. Takže za chviličku si dáme Petra Šturmu a kapelu Švihadlo, tehdy ještě v celý sestavě i s jamajským Vincentem Richardsem, který byl důležitou součástí této kapely. A dnešní začátek tohoto speciálu věnujeme československé scéně, nejenom ze vzpomínkou na svatýho Václava, ale obecně pro podporu tady místní komunity, protože mnozí z nich, když tady koukám na ty fotky v těch kmenech, ne, tak ty pánové tady začínali z reggae jako mladí kluci a dnes to jsou třeba 60-letý pánové, tak velký respekt jim, protože to dnes žijou reggae music a takovouhle sílu má tenhle ten žánr, že prostě když se do něho zamilujete, tak ať už je to populární nebo není, tak prostě vám tepe v srdci. Aspoň mně se to takhle přihodilo, tak mluvím ze své zkušenosti a třeba i vám někomu třeba otevře oči nebo srdce. Oči otevřený Švihadlo právě teď na Color Music Radio, posloucháte Jam Music Reggae Session speciál.

Tak, švihadlo oči otevřený, já jsem se tady mezi tím začetl do té kapitoly Reggae Music, z níž tohle tu první část o 80. letech psal Saša Neumann. A on tady komentuje právě ty začátky, potkal se s klukama ze Švihadla a dělal s nima rozhovor u této příležitosti a popisuje, Aleš Drvota byl tehdy král, král neexistující bájné země, do které znovu a znovu zval své posluchače a nabízel jim tam pobyt bez víz a devizových příslibů. Vlastně ten rastafariánský model zaslíbené černé země Afriky pro černochy a Jamajčany zaměnil za model černé země něco mezi Afrikou a Jamajkou pro bělochy, Čechy. Drvota byl v podstatě dětská duše, vzpomínal na populárního frontmana v roce 1997 v seriálu Big Beat klávesák Karel Babuljak. Zvlášť té hudbě byl úžasně jednoduchý, takže měl blízko k lidem, kteří nehledali nějakou složitost, ale spíše se chtěli radostně pohupovat a vznášet. A tak jejich první historický koncert se odehrál na pražském Opatově v roce 1984. O dva roky později potom přišel baskytarista Michal Dittrich a bubeník Petr Kumanžas a tak se první česká reggae kapela stala ještě neodolatelnější. Stali se jednou z velmi populárních kapel druhé poloviny 80. let. Reggae v Čechách čekala světlá budoucnost. Našla si svého krále, kterým byl právě Aleš Drvota. Jenomže otáčím o dvě stránky dále. O dvě stránky dále 23. prosince 1987 Ali Drvota umírá na následky zranění. Zřejmě ho srazilo auto, když stopoval do Budapešti. Událost se nikdy nevysvětlila, našli ho smrtelně zraněného ve sněhu u dálnice. Den před Štědrým dnem roku 1987. Ale na scéně už bylo zase to. Navíc ve vzduchu jakoby už visel pocit převratových událostí a i v českém reggae se děly věci. Po určitém období šoku z Drvotovy smrti se balet začal formovat do nové podoby. Do dění opět jako Deus ex machina stoupil Jiří Šimsa. To teda otáčím ještě o stránku zpátky, protože Jiřímu je tady věnováno tady speciální odstavec, když se zamiloval do reggae a začal pouštět na dobežce reggae diskotéky. Tehdy odjel do ciziny a za všechny peníze, co měl, nakoupil desky s jamajskou muzikou. A tak historicky první reggae diskotéka v Čechách proběhla v prosinci 1987 v kulturním středisku Dobežka. Stejně jako koncerty Babaletu, i tohle byla záležitost taneční. Jirka Šimsa a Luboš Rychvalský se snažili celou záležitost pojmout jakoby africky. Rekvizity si vypůjčili na Barandově, ze strobu visely sítě, stály tam palmy, všude byly banány a ananasy s umělé hmoty. Šimsa si od někoho půjčil perkuse a na pódiu tančilo duo Daniel Nekonečný a Otakáro Schmidt. V předsálí běžel film s koncertem Boba Marleyho. No, úplně to vidím. Pro lidi to bylo jako zjevení, nic podobného tehdy v životě neviděli. Přišel tam nějaký černoch, který v té době studoval v Praze a Šimsa ho vytáhl na pódium, kde musel návštěvníkům reggae diskotéky ukazovat, jak se tančí v Africe. Z Dobežky se Šimsa se svým pořadem přestěhoval na Spořilov. Tam už na závěr diskotéky hrávali i kapely, třeba právě i Švihadlo. A od Palackého mostu tehdy taky jezdili reggae parníky. Když se loď rozoupala, posádka vypínala elektřinu, aby se něco nestalo, kdyby se ten parník rozlomil. Ty kocápky už měly prý lecos za sebou. No, tak tolik té úplně rané doby. Ještě možná dodat, že v roce 1989 Jiří Šimsa uspořádal Open Air Reggae Fest v Řevnickém lesním divadle a tam se navazovaly významné kontakty. Členové Švihadla se tam setkali se svým budoucím zpěvákem Vincentem Richardsem, černým studentem původem z Jamajky. A Vincent se tu také seznámil s Karlem Ctiborem, budoucím DJem Kajou. Roky 1988 a 89 byly pro české reggae vůbec pozoruhodné. Do Babaletu nastoupili černí zpěváci a tanečníci Martin Tankway z Konga a Burama Badji ze Senegalu a po ukončení své DJské kariéry Jirka Šimsa. Jako vedlejší produkt Babaletu tehdy taky vznikl Hypnotix v sestavě Charipar Babuljak Dittrich Burama a do toho přišel listopad 1989. Tak od Hypnotixu si dáme něco za chvilku, ale říkal jsem si, že teď je ještě dobrý moment vám od Švihadla zahrát něco, a protože ta deska Oči otevřený je dost kultovní.
I když už to je rok 2005, tak já bych vám rád zahrál ještě něco z tvorby Petra Šturmy, o kterém tady mimochodem je tady taková moc pěkná kapitola, jak se to vlastně stalo, protože kde to bylo tady? Jo. Takže zatímco v Praze jamajský Kingston úspěšně vzýval Babalet, v Mladé Boleslavi se roku 1983 v garáži rodila další reggae parta. Napřed nějakou dobu hráli trochu punku a trochu nový vlny. Kytarista Petr Šturma ale nebyl prý úplně spokojený s tím, jak zpíval tehdy jeho kolega Luděk Šindelář. Pořád ho kritizoval a opravoval a pak si sedl a napsal svou písničku. Zvláštní, divnou, trochu šílenou, ale docela dost reggae. Jmenovala se Ona nemá rozum. A s tím je spojená jedna taková vzpomínka z 80. let, doplňuje Petr Šturma. V Boleslavi byla tehdy textilka a dělalo tam hodně Kubánců a měli nějaký státní svátek a v kulturáku měli oslavu a pozvali si nás, abychom jim tam zahráli. Oni jim teda zrovna, když jsme vystupovali, roznášeli řízky a tak se nám moc nevěnovali. A zpíval tehdy Vláďa a Kubánci nic, jedli. A pak jsem začal zpívat já tu svoji písničku a Kubánci vstali a začali se pohupovat a tancovat. A tak vzniklo Švihadlo ve svý reggae podobě. Já vám z desky Oči otevřený zahraju ještě jeden kousek a ten vám zazní právě teď a tady na Color Music Radio. Český reggae speciál. A tady jsme se sekli v té první písničce. Nevadí, mám tady backup, protože vám můžu zahrát něco z jiného alba od Švihadla, který tady mám. Vytáhnul jsem opravdu tady zaprášený archívy věcí, který zas tak často nehrajou, to znamená, pro mě je to velmi speciální vysílání a od Švihadla teda zahrajeme ještě jednu věc. Mimochodem letos vydali velmi zajímavý nový album, ale to tady nemám teďka po ruce, takže dáme si další jejich známou věc jménem Času je málo.

Tak, to už je hlas Burami Badžiho, původem ze Senegalu, který byl dalším ze studentů, zahraničních studentů tady tehdy ještě před revolučním Česku, který se takhle zjevil na scéně a společně s se stal frontmanem kapely Hypnotix, která se svýho času už tedy v 90. letech stala velmi zásadní pro další rozvoj, ale zdaleka nejenom reggae, ta jejich muzika byla hodně o rytmech a to znamená, že se tam začal hodně míchat postupně i dub a i další třeba elektronická muzika, ale vlastně z mýho pohledu opravdu jedna velmi zásadní parta. Já tady mám rozhledaný vinyl, který je tady od nich vlastním, kterým bych vám pustil trošku jejich pozdější tvorbu. Než ho najdu, tak jsem vám chtěl pustit ještě kousek koncertu v Polsku v roce 2000. Ten song předtím, to byl rok 95. Ještě dodat bych rád, že Hypnotix tehdy byli mezinárodně úspěšní, opravdu cestovali po Evropě na mnoha velkých festivalech, hráli ve velmi dobrý časy, patřili k velmi zásadním kapelám, který tady tehdy odsaď vyráželi do světa. Tehdy ještě multikulturní bylo vnímaný jako velmi pozitivní záležitost. A jejich koncerty pamatuju jako kdyby to bylo včera. A hodně jsem jich zažil v Roxy, ale ještě třeba předtím na statku Cibulka na Smíchově. Tam byl možná poprvý, kdy jsem je viděl naživo a to bylo hodně velký.

Tak, Buruma Baji a Hypnotix. Z roku 2000 koncert ve Zgořelci v Polsku. Velmi nadčasový, je? A vlastně vychází to z reggae a z dubu, ale zároveň to prostě to byl Hypnotix sound. A mimochodem s frontmanem této kapely, senegalským Buramou Bajim, to byl můj úplně vůbec první rozhovor, který jsem kdy udělal, tuším, že rok 2001 pro tehdy vzniklý portál Jamusic.net, který jsme tehdy zakládali, aby se vlastně vůbec reggae tady mělo nějaký internetový prostor. A ten rozhovor najdete do dneška na Jamusic.net. Burama Bajji se píše Burama Bajji. A když jsem se ho ptal na úvod, jak vnímá počátky reggae scény on u nás a jestli by vzpomenul na vznik Hypnotix a taky Babaleta Aleše Drvotu, tak říkal, Aleš Drvota byl člověk, který pro reggae žil. Měl jsem to štěstí, že jsem jej potkal, protože se mi to stalo osudem, že jsem později začal s Hypnotix. Když mě kluci skontaktovali, říkali, že by chtěli dělat africkou muziku. Zeptal jsem se jich, jakou africkou muziku, to je velmi široký pojem. V každém kmeni je nějaký druh muziky. Odpověď zněla, že by rádi hráli způsobem jako King Sunny Ade. Nechtěli se omezovat klasickým evropským standardem předehra, sloka, refren, sloka, refren, konec. To v africké muzice takhle není, protože refren v písni zazní klidně jenom jednou. Později jsem pochopil, že co nás nejvíce zajímá, jsou rytmy. Zabývat se jimi je jako studovat základy baráku. Naše alba jdou po této cestě, interpretujeme africkou muziku v moderním pojetí. Zpočátku jsme hráli jen pro zábavu, pro kamarády na večírcích, svatbách nebo v renisážích. Byli jsme jen alternativou k tomu, co se tu normálně hrálo. Nenapadlo nás, že jednou budeme tam, kde jsme dnes. Říkal v roce 2001. A ještě jsem tady chtěl, tady byla taková jedna velmi zajímavá otázka.

Jo, tady to mám. Jak vnímáš vývoj reggae v Čechách? Myslíš, že směřuje správným směrem? Ptám se v roce 2001, jo? A Buroma říkal, jsem rád, že vidím, jak se scéna rozvíjí. Vzkazuji ale, aby lidé nebyli ortodoxní a nesnažili se být jako na Jamajce. To je omyl. Hrajte tak, že žijete v Čechách, protože tak to bude mít větší váhu. Na Jamajce jsou jiné podmínky a dnes už je tam také všechno jinak. Vyzývám proto lidi, kteří se chtějí vyjadřovat skrze jazyk reggae, ať v něm hledají svou cestu. Když mluvím česky, tak já už nemůžu používat starý dialekt, kterým se mluvilo za první republiky, protože mi nikdo nebude rozumět. Dnes už jsme jinde. Vadíme, že tolik lidí na hudební scéně je tak soutěživých. Je škoda, že když někdo vychází, ostatní jej od toho zrazují a kritizují to, co dělá. Pro mě je důležité, že má vůli to dělat. To stačí a mělo by se mu pomoct. Je to přeci i v našem zájmu, aby scéna rozkvétala. Přeji si, aby hudba byla rozmanitější a lidé se mohli vybrat, kdo je oslovuje. Necítím to jako konkurenci, mám rád pestrost. Nechci, aby byli jen sami proroci. Rád bych viděl i ty, kteří se nepovažují za nějaké kapitány. Ať to dělají, protože to je naše budoucnost. Kdyby nebylo lidí, kteří to zkouší dělat jinak, tak bychom nikam nepostupovali. Jsme jeden strom, není les. Tolik Buroma Badži. Celý ten rozhovor najdete u mě na Jam Music. Tady ještě kousíček Hypnotix a já už tady lovím další poklad.

Posloucháte Color Music Radio, pořád Jam Music Reggae Session s Lukášem Kolíbalem. Dnes v rámci toho, že bylo toho svatýho Víta, svatýho Václava, tak speciál, aspoň první část dnešního vysílání věnuju české scéně. Tohle to byl Saša Rebionok, a.k.a. Rasta Skin, a.k.a. Synchro, jeho věc z kompilace, kterou sám vydával, která se jmenuje, ta kompilace se jmenuje One Step Behind This Sound. To už je její druhý pokračování z roku 2000 a tohle byl první song, který vydal on sám pod svým projektem, který se tehdy ještě jmenoval Synchro Space. Taky on má jednu pěknou fotku ve svém studiu Ganjach v Karlových Varech, právě v té kapitole o reggae music v knize Kmeny 90. A my jsme se vlastně přehoupli z 80. do 90. let velmi plynulým způsobem. Revoluce se odehrála nejenom v rámci politiky, ale i muzika samozřejmě začala najednou být všudy přítomná a lidi vlastně těsně po revoluci najednou začali chodit na všechny možný koncerty, které bylo možné vidět a slyšet, a někdy kolem 95. 6. hodně vozil David Urban, a.k.a. D-Smack U, do Prahy nejrůznější reggae dubový projekty. Namátkou mě napadají třeba Rockers Hi-Fi nebo Revolutionary Dub Warriors nebo Zion Train nebo taky Maccabi. Maccabi tady byl poprvé, tady mám někde CDčko se záznamem tohohle koncertu v roce, počkejte, podívám se vám hnedka v roce, protože ten koncert byl velmi, velmi zásadní v roce 99, 3. května 99 v Roxy, a to byl Maccabi s kapelou Robotics a ještě tam s nima byl Matt Professor. Bylo to opravdu totálně zásadní záležitost, protože v rámci nějakého záznamu se podařilo tenhle koncert zaznamenat na CDčko a to CDčko potom začalo kolovat tady mezi různýma kamarádama po čajovnách a díky tomuhle se začalo spousty lidí tady učit hrát reggae a dub v vlastním způsobem. A to znamená, že to byl opravdu zásadní kousek pro rozvoj tady místní scény a Maccabi má do dneška, si myslím, dost tady důležitou roli pamětnickou. No ale když už jsme teda zmínili Sašu a zahráli jsme si něco z Karlových Varů, tak teď bych rád ještě zmínil pána, který se jmenuje Jay Gogo, což je rodák z pobřeží Slonoviny, který přijel do Prahy v roce 1996. Už tehdy hrál na kytaru, baskytaru, perkuse a měl producentskou vizi. Kolem něj se tak brzy přirozeně začali soustředovat další muzikanti a zpěváci. Jednu dobu dokonce i bydlel v bílém skladišti, které bylo součástí čajovny Amana v ulici Záhořanského, ze kterého vznikla miniaturní zkušebna přezdívaná Blue Box. A právě tam se zrodila jeho první kapela Hermakuty, v které se mimo jiné poprvé objevila na pódiu španělská zpěvačka Sista Carmen, se kterou později založili United Flavor. Kolem čajovny se během celé její existence soustředilo mnoho muzikantů nejrůznějších kapel, třeba Lion Taxi Service, Urban Bushman, Rhythm Shot, Lion Dread, Nyabingi Warriors a další. A právě Hermakuty a Hypnotix tehdy nabídli první třídu srovnatelnou se zahraniční scénou, která tehdy už žila fúzováním žánru a rozvojem elektroniky. Na to ve svých setech reagovali třeba i místní DJs, Liquid A, DJ Tráva nebo třeba Victorious. Svými eklektickými přehledem přitahovali do pražské Roxy spousty lidí, kteří chtěli rozširovat svý hudební obzory a chtěli jít tančit. Mimochodem v Roxy tou dobou byla také populární čajovna lomeno Chill Out. A jak už jsem zmiňoval, právě David Urban tam tehdy vozil spousty zajímavých men. Ještě bych rád zmínil třeba Black Uhuru nebo Sly & Robbie. To už bylo trošku možná později, ale nicméně to všechno byly velmi zásadní události pro tady místní scénu a místní komunitu. Tak pojďte ochutnat teďka trošku od Hermakuty, vlastně předchůdců United Flavor. Produkce Jaye, jak je přezdívka kapelníka United Flavor a zakladatele Hermakuty, o kterém byla před chvilkou řeč. Takhle jim to znělo v roce 2000.

Hermakuty věc jménem Strange Rain, vydáno v roce 2000 na takový kompilace jménem Groovology, která představovala právě tvorbu Jaye vlastně jménem Jean-Michel Gogo a jeho produkci, která byla vlastně reggae, dubová, ale zároveň spolupracovali s dalšíma lidma, třeba s rapperem Henrym D, dalším africkým rodákem, který tady tehdy studoval a vlastně dodnes tady žije. A Hermakuty ale svýho času, to si pamatuju, že prostě když byl koncert Hermakuty, tak to byla událost a všichni jsme šli si užít opravdu první klasu, co tady tehdy vedle Hypnotics byla k dostání v rámci té místní scény. A tak od Hermakuty bych vám rád zahrál ještě jednu věc, aspoň jednu věc, když jsme teda v tom. A v tomhletom songu hostuje Ephraim Gordon, který vlastně svýho času byl taky součástí. A potom naše vlastní kapela Urban Bushman. Zahraju vám něco z první desky Maranata z roku 2003. Posloucháte domácí speciál Svatováclavský na Color Music Radio Jam Music Radio Session.

Tak, ještě jedna věc od Hermakuty, než si pustíme Urban Bushman, tak jsem si říkal, že by ale bylo fair vám zahrát United Flavor, i když tím poskočíme v čase trošku, ale pak se zase klidně můžeme vrátit, protože z Hermakuty vznikly právě United Flavor a já tady mám jejich první album, s kterým jsem tehdy spolupracoval jako manažér. A jejich první album se jmenuje Unity, vyšlo v roce 2007 a najdete na něm spousty slavných songů, tehdy už samozřejmě Sista Carmen jakožto frontbanka a mám namátkou těch songů je tam kolem a kolem 22, celková délka tehdy byla 76 minut tohle alba a je tam z mýho pohledu spousty hitů, protože tam Lorenzo i Catalina, Le Petit, je tam Cool, je tam Revolution, je tam Keno, který bylo tehdy hodně populární v rádích, to znamená zahrát vám jenom jeden, zkusím. Intuitivně pro mě moje oblíbená Lorenzo i Catalina, který je k takový legendě španělský, odkud Carmen pochází, o slunci a o měsíci. Lorenzo a Catalina, který se milujou, ale vždycky se jenom vidějí na té obloze a nemůžou být spolu, ale stále se milujou. Tak Lorenzo i Catalina, United Flavor právě teď v rámci tohohle vzpomínkovýho svatováclavského reggae speciálu.

Yes, United Flavor. Over a wide range of frequencies. No, tyjo, tenhle ten první album je prostě hit za hitem, by the way. To bych klidně vám mohl pustit celou tu desku, nicméně, jelikož bych těch interpretů měl zahrát mnohem více, tak pokračujeme dále. Tohle to byl United Flavor a hostoval tam King Kalabash, zpěvák, který sem jezdí taky už od roku, nebo jezdíval už někdy od roku 2002 nebo 2003, společně s King Kalabash a Baron Black tvořili duo Big Family, kteří žili v Paříži, ale oba dva jsou z ostrovu Martinique a taky milují reggae a stali se důležitou součástí tady místní scény. Pravidelně sem jezdili, spolupracovali právě s United Flavor i vystupovali samostatně na festivale Reggae Meeting a dalších, který tehdy probíhali. A to už jsme teda 2000, první dekáda nového milénia, ale bych se rád ještě aspoň v textu vrátil kousek zpátky. Zmiňoval jsem ten fenomén čajoven, světový unikát z mýho pohledu, propojení čajové kultury a reggae začal v několika pražských čajovnách, kde obsluha rozšiřovala hostům hudební obzory a jsem tam i půjčila nějakou kazetu k přehrání. Možná detail, ale vliv to mělo velký. To píšu ze své vlastní zkušenosti, protože pro mě právě takhle několik čajoven a toho, co tam hrálo tehdy za muziku a pánové jako Erik, Tomáš a Superfly a další, tu muziku, kterou tam pouštěli, najednou spousty lidí tam potom chodilo za tím vibem, za tou muzikou, za tím dobrým čajem a tohleto spojení je fakt unikátní. Takže už jsme se bavili o několika místech, na jednom z nich třeba měli základnu tehdy Hermakuty. No a ještě bych rád dodal, že na podzim 96 si Yukimura otevřel svý první studio v Akropolis a hlavně na pražský Letný spustil provoz DJ Lounge Club Vakata. A právě tam hodně lidí v letech 1998 až 2002 začalo hrát na veřejnosti jako DJs a reggae i dub si získali partu mladých aktivních nadšenců. Pravidelně tam hráli třeba General Krišpín, Babylon Rocker, One Heart Man, Mr. Anděl nebo i já sám pod jménem Admirál Kolíbal. Musíme taky zmínit Raga Jungle Sound System Garden City, který podobně jako některé zahraniční soundy na prvních free techno akcích hráli přes noc nadupanou elektroniku, ale přes den hráli reggae chill. Tehdy chill se tomu říkalo. Garden City si mimochodem po spojení s Africanity National proměnili ve zcela eklektický Roots and Future Sound System, který je aktivní dodnes. A součástí Garden City tehdy byl taky Dr. Curry a já jsem vám teďka chtěl zahrát od Curryho jednu starší věc, která mi tak hezky navazovala, ale koukám, že to CDčko, co jsem vám chtěl zahrát, mi tady někam zmizelo. Vysíláme naživo, takže žádné stříhání, ale nadechuju se a sbírám ho ze země. Tak s prvním albem United Flavor Unity se stal největším singlem, největším hitem se stal song jménem Revolution. A tak jsme tehdy udělali takový speciální CDčko neprodejný, který bylo označený jako United Flavor and Friends a na něm najdete 15 různých verzí tohohle songu, ale v podání někoho jiného. To znamená, někdo vzal tu instrumentálku tak, jak byla, nadspíval do toho svůj text, někdo zase zremixoval nebo zdaboval nebo udělal něco jiného na to téma nebo na tu, jednak tu, buď tu původní písničku, zremixoval tu původní písničku, anebo na to téma té písničky udělal nějakou svoji novou vlastní. Mezi lidma, kteří se tam objevili, jsou třeba taky právě zmiňovaný Baron Black, kapela Navigators, Buroma Budgie, právě z projektu Hypnotics, taky Mr. Kokoman, Synchro, tam jeden song mixoval, Yellow Sisters udělali moc pěknou a kapela verzi, Susha, který tehdy zpíval z Fast Food Orchestra, nahrál taky svoji moc pěknou verzi, Vincent Richards, Henry D., mám tam jednu svoji vlastní verzi taky, ale já jsem vám chtěl zahrát tu, kterou naspívali pánové General Krišpín a Dr. Curry. A ještě k tomu teda otvírám znova tu knížku Kmeny, a protože tady jsem chtěl ještě zmínit. V druhý půlce 90. nelze opomenout taky skapankovou partičku kolem klubu 007 a Újezdu, jako DJ Spad, Buky a další, kteří měli blíž Crude Boys, ale zároveň milovali jamajský rocksteady a britský Northern Soul.
No a konečně Žižkovská stálice, divadelní bar, paláce Akropolis, kde spojením selektorů Liquida A, Krišpína a doktora Kariho vznikl Pro Sound System. A ten tam udržoval tradice nedělních reggae nocí dlouhých 15 let. A takže když jsme se bavili o tom, že by možná tenhle pořad mohl mít svoji reprízu, tak když jsem viděl, že v neděli v noci je prostor, tak právě z respektu vůči tady těmhle těm nedělím v Akropolis jsem si vybral, že reprízy tohohle pořadu můžete vyladit vždycky v neděli od 22. hodiny. A to tak zhruba byl čas, kdy to tam jako začínalo, že kolem 22. ale tam se hrálo třeba do 5 do rána. A Liquid A, General Krišpín a doktor Kari to fakt táhli 15 let. Z mýho pohledu další velmi legendární spot. V rámci těch legendárních míst ještě bych rád zmínil taky klub Zion, který byl na Žižkově, který otevřel s Egon, a.k.a. Lionhead. To byly krásné časy, ne? A tak když jsem zmínil před chvilkou Kariho s Krišpínem, tak tady jejich verze songu Revolution.

Tak, to byla verze ala General Crispy na Dr. Curry na instrumentáci Revolution od United Flavor rok 2007 a my se takhle brouzdáme historií české reggae scény. Tak, co jsem ještě tady chtěl, rok 2000, tehdy se objevili noví promotéři akce jako Time to Seat, Reggae Ethnic Session nebo Průkopnický festival Airy Beach na pražské Štvanici. Jen o měsíc později potom Lionhead otevřel už zmíněný klub Zion na Žižkově, který se stal novou základnou pro reggae v Praze. Taková malá Jamajka a také impuls pro první kleše a novou vlnu selektorů, jako byly Superfly, Mighty Lemon, Pini Wally, Scarface, Herbie Boy, Papa Pot a další. Tou dobou už taky na Žižkově fungovalo Yukimurovo studio Mustakila, kde se nahrávali The Plates i vlastní produkce, což inspirovalo vznik dalších nových soundů i soulistů. V roce 2001 jsme pořádali první ročník reggae meetingu, o rok později pak začal v Hořicích festival Cultural Reggae Vibes a mimochodem i klubový seriál Lety Troll ve svých začátcích nabízel jungle i reggae pod jednou střechou. No, takže obecně bylo začátkem nového milénia na české muzikantské scéně hodně živo. Třeba taky spojením muzikantů ze Švihadla a Nyabingi Warriors vznikl projekt Dabonet. Tou dobou hráli na Strahově XT Band, na Vyšehradě křesťanský orientovaný Urban Bushman. V Blue Boxu drtili svý skills Lion Taxi Service, s kterýma právě zpívali Big Family. General Crispin založil pozoruhodnou kapelu Bug & Dub. Vznikla taky tehdy kapela Vokokos, což byla první studentská banda mistra Kokomana. Takže jamajský vítr sem zavál spousty nových nadšenců, který se nadchli a žijeme, mnozí z nás žijeme reggae music dodnes. Já jsem před chvílí sliboval, že si dáme taky něco od naší kapely Urban Bushman. Jsem trošku se zdráhám, ne? Pustit si něco, co jsem zaspíval v 23. Tak nakonec místo toho prvního alba vám pustím z druhého alba Heart, který vzniklo v roce 2006 a zahraju vám věc jménem First and Fight.

0: freedom and justice. Come on, let's practice. Big up!
1: Yo, yo, yo, yo, yo. Ano, Urban Bushman a můj hlas v roce 2006 věcmenem Fuss and Fight z našeho druhého alba, který dostalo název Heart. To první vyšlo v roce 2003, jmenuje se Maranata a Urban Bushman vznikly v roce 1999. A během své existence jsme měli možnost párkrát zajet i do zahraničí. Jednou jsme přeskakovali Desmondovi Dekrovi v Německu. To bylo hodně vtipný před partou skinheadů. Před Alfa Omega, dubová lahůdka, taky na festivalu Fusion nebo na Respect festivalu a samozřejmě Reggae Meeting a další spousty krásných vzpomínek. Nicméně v roce 2011 se naše cesty rozešly. Část kapely pokračovala v dubovém projektu Bohan Energes, který později vydali materiál původně připravovaný pro třetí album Urban Bushman. No ale stala se taková nečekaná věc. Dva roky zpátky proběhla taková událost, u který jsme se dali dohromady, zahráli jeden koncert a byla to taková nádhera, že od té doby jsme si říkali, hele, to by stálo za to zopakovat, ne? A tak jsme se loni na podzim potkali a letos jsme odehráli nějakých co 5-6 koncertů od jara do konce léta a mám z toho upřímně velikánskou radost, vlastně 20 let od vydání tady této desky, co jsme si teďka pouštěli, a protože nejenom, že jsme si vytáhli ty songy, které nás do dneška baví, které teďka hrajeme znova, ale začali jsme tvořit i nový songy. Máme asi 4 nebo 5 nových songů, který už hrajeme na těch koncertech a to znamená, že to je i aktuální záležitost, s který mám velikánskou radost. A k tomu zároveň i pozvánka premiérově, to víte jako první, kdo posloucháte právě teďka v úterý v noci, že další koncert Urban Bushman bude v Praze 29. října v holešovickém Cross Clubu. Asi 16 let od našeho posledního koncertu v tomhletom holešovickém klubu, který teďka o víkendu slavil velký výročí. A tak tam budeme hrát ve čtvrtek 29. října, zítra se to bude oznamovat, předskakovat budou Rising Spirits Trio, což je další kapela, s kterou jsem svýho času zpíval, a budeme tam i pouštět vinily, bude tam Dasha Faya, Yukimura a taky Admirál Kolíbal, tak kdybyste měli chuť, tak si někam napište 29. Cross Club, máte jedinečnou příležitost vidět Urban Bushman naživo. A teď už by jsem to měl završit, nicméně těch kapel a zajímavých projektů, který bych rád zmínil, je ještě velká parta, tak aspoň slovně bych rád zmínil, že v Karlových Varech hrála kapela Ilam a taky tam zázemí pro nahrávání dalo výborný studio, Synchrovo studio, zakladatel projektu Rasta Skins, Babylon Station a taky prvního českého dubwise labelu Ganjach. V Ústí nad Labem Uragan Andrew a Reggae Orthodox, v Žadci o pár let později vznikli Jachtec Jamin Job. Studenti Česko-Krumlovského gymnázia založili Papany Mills a Okus dál v Budějovicích začal zkoušet kolektiv. To je vlastně všechno, myslím, první dekáda novýho milénia. Tak právě kolektiva bych vám rád teďka zahrál. To už je z kompilace Sklizeň, to znamená produkce Mr. Kokoman, který samozřejmě je jedním z nejaktivnějších v té poslední dekádě. A zahrajeme si věc, kterou produkoval na Hop Hop Rydybu. A vyšlo to na Sklizni roku 2014. Takže kolektiv, právě teď já tady na Color Music Radio zdravím do Českých Budějovic nebo kdekoliv, kde posloucháte právě teď. A tady tento reggae speciál. Tak, to je Urban Bushman, musím vyměnit nejprve CDčko, aby to hrálo. Dneska žádný digitály, protože prostě tyhle ty kousky mám jenom takhle právě po CDčkách, takže ještě o to unikátnější to dnešní vysílání je tady a teď kolektiv

0: Zdravíme kolektive a rád bych ještě vzpomenul jeho hit Budějovice, Jamajka je. Tuto verzi produkoval Mr. Kokoman, kterýho bychom si taky měli dát aspoň v jednom songu i na mikrofonu.
1: Jo! Kokoman na mikrofonu. Kokoman. V zemi plný paradoxů. Promise s Rydin. Sklizeň 2014. Tahle věc se jmenuje Terorista. Pro všechny, kteří jsou tak strašně nebezpeční.

20. století byla marihuana postavena mimo zákon v rámci války proti drogám. Byla podrobena množství kritických studií, které nebyly schopny přesvědčivě podložit argumenty vedoucí ke konopné prohibici. Některé země na to reagují postupnou dekriminalizací. Je předčasné analyzovat dopady takových kroků, ale je možné analyzovat důsledky války.

Jo. Mr. Krochoman, rok 2014 a jeho kompilace Sklizeň. Tady nejenom jako producent, ale samozřejmě i na mikrofonu. Text, který žel, je stále aktuální i v těch svých důsledcích. Na téhle kompilaci Sklizeň vycházela několik let, tak já tady mám konkrétně dvojce, tečko 2014, vedle Krochomana je tady taky Old Hunter a Farah Staffa, Pull Up Unity, kolektiv Dr. Curry, Medial Banana, Messenger, Old Hunter, Mr. Deck, Mr. Roll, MC Soda a Susha, Pull Up Unity s Firesonem Bantu, a Natty Ryle, Distance, Matt Coffin, Mickey Weedman, a.k.a. Dreadalist a další. Klidně bych vám zahrál všechny, pozdravy pro všechny z nich a každý z nich je svým způsobem důležitý pro rozvoj tam kolem sebe. A všichni milujeme reggae music, ne? Myslím, že do dneška, ať už se věnujeme, čemu chceme dále. Nicméně s party kolem Sklizně bych vám rád zahrál ještě jedno jméno, a to je Messenger. Mám tady jeho desku Balance, kterou tehda, to bylo nějak čerstvě, co jsem byl na Koloru, představil i v živém vysílání, možná někde existuje z toho záznam. A vybírám song jménem originální, v kterém hostuje taky skvělý zpěvák, který si říká Dorsey. Tím uzavřeme dnešní svatováclavský speciál věnovaný české scéně, na tu slovenskou se třeba dostane příště, a nedalo se to dost dobře narvat do jedné hodiny, když to je poprvé takovýhle český speciál, který pro vás vysílám a ještě takhle freestyleovým způsobem, ale mám pro vás ještě totiž jedno téma, a to bude vzpomínka na včera zesnulého jamajského legendárního zpěváka, který se říkal Leutnant Stitchy. To znamená, máme pro vás ještě jedno téma a díky tomu teda dneska speciál bude trošku v XXL verzi, a kdo se těšíte na aftermood, tak ten bude v zápětí poté. Ale ten český speciál bych rád teda zakončil Messengerem a songem jménem originální, v kterém hostuje Dorsey. A potom už tribut pro Leutnanta Stitchy. Posloucháte Color Music Radio, Jam Music Reggae Session.

0: takže už víme, že všichni jsme originál. No tak to posílej dál, jo, yeah, yeah.
1: Všichni jsme originální, chápeš? Yeah,

A mám. Zdraví vás Messenger. A tady ta jedna je o tom, že přes týden tomu zas tak moc nedám. Ale když přijde víkend, tak je to spíš weekend, rozumíš mi? Pak mi říkají

0: A je to Hotoweed.
1: Oh gosh, ok, takže dvakrát Messenger z alba Balance a přece jenom teda ještě jeden dovětek, než mi tady nastartuje další stroj, abych vám mohl odstartovat ten tribut pro Lojtnana Styčího. A rád bych se vlastně obloukem vrátil k United Flavor a k albu jménem Here to Stay, což je nejnovější, ne, teď si nejsem úplně jistý, ne, předposlední album od United Flavor, jenom abyste zaznamenali trošku i ten level. Je to mezinárodní kapela, ale má tam i český muzikanty a hlavně má základu tady v Praze. Vychází ze zmiňovaný Hermakuty, který jsme zmiňovali a od kterých jsme si hráli nějaký starý věci. No a kapela slaví, co, 21 let už jsou tady a stále jsou aktivní, takže velký big up pro Carmen a pro Jay a pro celou partu. Taky nechci zapomenout na G Appeals, Sis Ilo a Gabi a ještě další dvě doprovodné zpěvačky, které spolupracovali předtím se Švihadlem, teď jsou ve týmu Flavor Production a velmi zásadní tady česká mezinárodní produkce. Protože to multikulturní z mého pohledu je stále pozitivní, protože se navzájem můžeme inspirovat a podpořit. Tak dost slov, teď si dáme, přemýšlím, kterou desku, teda kterou písničku z této desky, protože je tam taky x hitů, tak přemýšlím, ale ten největší hit, si myslím, který by stálo za to pustit a aspoň je to trošku, aspoň jedna slovenská spolupráce, Candela, featuring Medial Badana, United Flavor právě teď a kdo posloucháte v premiéře, tak za 3 minuty půlnoc, takže do nového dne vstupujeme právě s tady tímhle tím songem od United Flavor. A potom už Lojtnan Styčí, tribut speciál na Color Music Radio.

Yes man, Lieutenant Stitchy special na Color Music Radio právě teď v rámci pořadu Jam Music Reggae Session, vzpomínka na velkou legendu jamajského dancehallu, který by měl dnes narozeniny, ale včera žel v věku 61 let odešel, nicméně po dvou letech komplikací s posilným mrtvici, kterou prodělal dva roky zpátky v září. Takže si ho nakonec odešel na druhou stranu, ale myslím, že už za ty, no, nebudu to radši komentovat dál, nicméně rád bych mu věnoval a oslavil jeho život, oslavil jeho tvorbu, protože byl opravdu výjimečným, slyšeli jste už hnedka v prvním songu jménem Ambition, který vzpomíná na jeho dancehallovou éru, tuším, že tohle to byly nějaký 80. let, abych tak tipnul, protože digitální rhythm někde mezi 80. a 90. lety. Nicméně, Lieutenant Stitchy se narodil jako Cleveland Lang 29. září 1965 ve Spanish Town na Jamajce. Jeho cesta k dancehallu nebyla úplně typická. Než se muzika stala jeho profesí, byl učitelem. Vystudoval tělesnou výchovu a biologii, oba předměty také učil a vedl atletický tým. Sám později říkal, že učitelem vlastně nikdy být nepřestal, jen se jeho třídou stalo pódium a prostředkem, kterým učil, byla muzika. První hudební zkušenosti ale přišly mnohem dříve. Už jako teenager na konci 70. let zpíval a v roce 1979 ještě jako středoškolák začal DJovat. To je ten způsob, kdy vlastně rapujete, neděláte toliko melodií a harmonií, ale spíš frázujete a je to vlastně jamajská forma rapu. Tehdy v tomto raném období natočil několik songů, dopátral jsem If I Don't Care nebo song Two is Better Than Two Many. Skutečnou školou budoucího Stitchyho byly samozřejmě, stejně tak jako pro většinu dalších Jamajčanů, sound systémy. Začínal doma ve Spanish Town v komunitě kolem St. John's Road u sound systému Django. Tehdy si ještě neříkal Stitchy, ale Rankin Noseworthy. A to jméno Noseworthy převzal podle postavy z rozhlasového seriálu Rankin. To Noseworthy převzal z rozhlasového seriálu a Rankin zase od jednoho ze svých rozhlasového seriálu Rankin. To Noseworthy převzal z rozhlasového seriálu a Rankin zase od jednoho ze svých DJských vzorů, Rankin Joe.

byl porotcem právě zmiňovaný brigadír Jerry. Nasledovala reprezentace v St. Catherine, což je jiný okres na Jamajce, v celostátní soutěži, a to už začínalo být jasné, že před mikrofonem není jen učitel, který se o víkendu baví na sound systému. No a než vzniklo jméno Stitchy, přišla jedna zajímavá událost. Protože Cleveland miloval citrusové ovoce, začali mu říkat citrus nebo citrus. On sám jméno zkrátil na Cičí. A právě jako Cičí vystoupil v roce 83 poprvé v nahrávacím studiu. Podle jeho vlastních vzpomínek se první session odehrála v legendárním Channel One, který mimochodem před pár týdny zbořili v Kingstonu. Spousta lidí z toho plakalo, že to měla být národní památka a místo toho tam někdo bude stavit nějaký moderní kostku. Další smutná etapa, ne? Z toho rozvoje Jamajky, ne? Že občas to není rozvoj. Pracovalo se také v Aquarius. První nahrávkou byla skladba If I Don't Care. Nasledovaly songy Two Is Better Than Too Many, kterou produkoval Heva Dawson. Dawson pro něj produkoval taky třeba Dappy Mum Party, vydanou na labelu 56 Hope Road. Ale pak zasáhla náhoda. Na desce Two Is Better Than Too Many mělo být napsáno Cičí, tiskař ale udělal chybu, což se na těch jamajských deskách často stane, že tam je nějaký překlep. No a tady vytiskl Stitchy. Clevelandovi se to ale zalíbilo. A navíc to docela dobře odpovídalo jeho humoru, anglický to have someone in stitches, znamená někoho rozesmát. A tak z tiskové chyby se narodilo jméno, pod kterým ho později poznal celý reggae dancehallový svět. Lieutenant Stitchy. Tak než budeme pokračovat v tomhletom příběhu, tak si dáme další song, který je z této zlaté éry jamajského dancehallu, a dáme si věc, která se jmenuje Old Time Teaching, a v který Stitchy dokáže pojmout spousty různých takových těch dobrých rad od vaší babičky a dědečka, který vám radili jako malým dětem, hele, nezapomeň být slušnej k starším, nebo nezapomeň se dobře chovat, nebo když vidíš někde něco, zareaguj tak a tak. A prostě tyhle ty dobrý rady, jak se říká, dobrá rada na zlato, ne? Tak tohle je song plný takových rad, jmenuje se Old Time Teaching, Lieutenant Stitchy, právě teď special na Color Music Radio.

0: Posloucháte tribut věnovaný lejtnantovi Stičimu, který by dnes slavil narozeniny. 61. by the way, žil včera, odešel, opustil hmotný rozměry. My jsme teďka v té jeho dancehallový éře, možná kdo jste viděli náš instagramový příspěvek, tak nám psal, že není jenom hvězdou dancehallu, ale taky gospelu. K tomuhle této části toho příběhu se ještě dostaneme. Teď teda o té dancehallové části, mimochodem tenhle ten song byl Buddy Buddy, ale nebyl to nějaký song o sexu, byl to song o tom, aby jestli znáte svoje tělo. A znova tady poukazuju na ty jeho učitelské schopnosti popisovat, protože on byl jak encyklopedie, popisoval vaše tělo je tvořený vodou a má svaly, má kosti, dadadadadam a takhle tím způsobem na to rýmoval a vlastně vzdělával, že Hanzel měl i tady tuto důležitou funkci svýho času. A tak jedná se opravdu o velkého klasika žánru. My jsme skončili v tom příběhu, když z té tiskové chyby vzniklo jméno Stičí. Teď další sound systém, u kterého Stičí se pohyboval u mikrofonu jako jeden z DJs, který provázeli večery a samozřejmě těch DJs vždycky bylo víc u mikrofonu, mluvíme o tom jamajské podobě DJs, těch, co jsou s mikrofonem, protože ty DJs, který pouštějí muziku, těm se říká selektoři. Takže on byl jedním z DJs a tehdy se potom dostal k sound systému jménem Stereo One, kolem kterého se taky pohybovali Ricky Stereo, Wolfman, Daddy Blue a taky známý Captain Barkey, Wickerman nebo Courtney Melody. No a Stičí v jedný ze svých vzpomínek říká, že ten název Stereo One byl jeho výmysl a že to samozřejmě inspiroval slavný Studio One a že taky vymyslel jméno Courtney Melody, když napsali spolu s Daddy Blue jeho první hit Screechy Across the Border. Stereo One byl důležitý sound taky pro Stičího charakteristický styl. Obrovské množství slov, textu, rychlost, humor, vyprávění příběhu a přeskakování mezi různými postavami a hlasy. To všechno se za chvíli mělo potkat s nastupující digitální dancehallovou revolucí. Podle Stičího jeho první nahrávka vydaná u Stereo One byl song jménem Laba Laba. A právě ten si teďka můžete vychutnat. Na Color Music Radio, Jam Music Reggae Session, Stičí tribut.
1: Straight from the top.

Tak, to byl první velký hit Leutnanta Stitchyho. Počkat. Ten se jmenoval Were You Size, oblíkej si svou velikost, který byl nahrán a vydán v roce 1987. Byla to druhá nahrávka, na který spolupracoval s King Jammies. A do tohoto studia Stitchyho přivedl Steely Wyclef Johnson, pozdější polovina slavného dua Steely and Cleavy. No a ve studiu Stitchy potkal nejenom Jammieho, ale taky Bobbyho Digitala, s kterým se později velmi zpřátelili. První skladbou, kterou pro Jammieho naspíval, bylo Oboja Wedding. Skladba fungovala, ale podle Stitchyho vlastních slov to ještě nebyl žádný obrovský hit. A tak si řekl, že příště nepřijde s jedním songem. Při další session nahrál rovnou 4 a mezi nimi byl song Were You Size, který jsme si teďka zahráli. A to byl velký průlom, protože se z toho stal velký hit. V roce 1987 Stitchy získal za skladbu cenu Jamaica Music Industry za nejlepší single a videoklip a ve stejném období už patřil mezi nejpopulárnější jamajské interprety. Jeho první album pro Jammies vyšlo právě v roce 87 a na Jamajce nese song tady. Dnes je to album jméno tohohle songu Were You Size. Pro zahraniční trh jej Jammie pojmenoval Great Ambition. A z téhle éry přichází celá série zásadních skladeb. Great Ambition, který jsme si hráli v úvodu. Bible Story, Learn, Read and Spell, Broad Hips, Father, Beat Me Hot. Stitchy byl zároveň mimořádně rychlý DJ, ale nebyla to rychlost sama pro sebe. Jeho velkou zbraní bylo vyprávění. Dokázal během jedné skladby přecházet mezi několika postavami, měnit hlasy a vytvářet skoro malé rozhlasové hry na rytmech, na těch instrumentálkách. Tak tolik, teď bych vám mohl zahrát Great Ambition, ale už jsme si to hráli na začátku, takže k dalšímu jeho velkému hitu, který nahrál znova pro Stereo One, pro který spolupracoval, s kterýma spolupracoval současně, a jedním z největších hitů z té jejich spolupráce byla skladba jménem Nutty Dread. Text napsal při své první cestě do Spojených států během pobytu v Bronxu. Přemýšlel tehdy o způsobu, jakým policie a společnost zachází s rastamany, a celý to téma zpracoval svým typickým humorným způsobem. Když se vrátil z New Yorku, poprvé text předvedl během kleše Stereo One proti Jammies na 70 Manning Hill Road a podle jeho vzpomínek vyvolala skladba okamžitě obrovskou reakci. No a to by mě zajímalo, za koho tam tehdy byl, protože jestli hlásil u mikrofonu i u Stereo One, i u Jammies, tak nicméně rozhodl se, že ten song nevydá u Jammies, ale na vlastním domovském Stereo One, takže takhle to bylo. A byla to trefa. Na ty Dread se držel na prvním místě jamajské hitparády 14 týdnů. A tak tenhle song z roku 1987 si samozřejmě bychom měli zahrát v rámci této velké vzpomínky na Leutnanta Stitchyho a jeho život a muziku.

Lieutenant Stitchy Special, tohle byl další slavný song jménem Gangsta, ale teď jsem trošku předběhl v té celé chronologii. My jsme předtím si hráli song jménem Nutty Dread, druhý velikánský hit z roku 1987. No a to tehdy znamenalo pro Stitchyho velkou slávu, získal mnoha ocenění nejenom na Jamajce, ale i v zahraničí a jeho muzika se dostala i daleko mimo ostrov. Výsledkem toho byla smlouva s americkým velkým labelem Atlantic Records. Běžně se to uvádí, že to bylo někdy v letech 87-88, ale první album pro Atlantic vyšlo v roce 89, jmenuje se The Governor. A na základě toho se ujala i ta jeho další přezdívka. Guvernér, ano. Byla to mimořádná věc, ale dancehall byl stále především jamajskou muzikou a velký americký labely teprve zjišťovali, co se s tím vlastně dá dělat, jak s tím mají zacházet. A Stitchy se tak zařadil mezi úplně první dancehallový DJ, který získali smlouvu s velkým americkým labelem. Tehdy, v roce 89, se na té desce objevil důležitý song jménem Dress to Impress, který pronikl do amerického Billboard Club Play Chart a Stitchy ji později označoval za první případ, kdy se dancehallový interpret dostal právě do tady této hit parády. Chcete si to pustit? Proč ne? Tak jo. Now this is your commander, Lieutenant Stitch is speaking. All young men, be prepared for inspection, 'cause I am the authority on the latest fashion.

Ty krása. Dress to Impress z roku 1989, song, který se dostal do americký Billboard Club Party Chart. To album The Governor je zajímavý tím, že se Atlantic pokoušeli přivést jamajskýho dancehallového DJ na mezinárodní trh. Na desce vedle týhletý pecky najdeme právě Buddy Buddy, který jsme si hráli předtím, All Nation, Parents, Deep Prayer, Confession, Old Time Teachings, který už jsme si jaký hráli na začátku, English Class nebo Follow Me. A už z názvu některých těch skladeb připomíná jednu důležitou věc. Stitchy byl pořád učitel. V English Class si přímo hraje s jazykem a koncem vyučovací hodiny. V dalších skladbách používá svůj typický způsob vyprávění, při kterém střídá charaktery a hlasy. Dobový americký časopis Cashbox tehdy tu desku popsal jako první čistě dancehallové reggae album vydané velkým labelem. U Atlantic nakonec Stitchy natočil 3 alba vedle The Governor z roku 89, taky Wild Jamaican Romances z roku 91 a Rude Boy z roku 93. Dostal se tím do úplně jiného světa. Spolupracoval s americkými hiphopovými jmény, pohyboval se na koncertech vedle hvězd mainstreamového soulu. Objevil se tak například na albu 14 Shots to Dome od LL Cool J ve skladbě Straight from Queens, kterou si za chvilku zahrajeme. Jenže vztah s Atlantic Records prý nebyl úplně šťastný. Stitchy později říkal, že společnost jednoduše nevěděla, jak dancehall prodávat. Měl pocit, že se z něj stal takový pokusný králík pro muziku, který americký major label ještě pořádně nerozuměl. A hlavně cítil, že se vzdaluje od prostředí, z kterého vyšel. A proto se začal potom vracet do Kingstonu. Teď vám zahraju ten song z LL Cool J, schválně, jenom tak jako na ochutnávku, a pak dokonce jsem našel takovou ještě jako ještě větší raritu. Přemýšlím, jestli vám to zahrát. Steven Seagal totiž nahrál reggae album, nevím, jestli víte. Tam se na jednom songu taky objevuje právě Lloyd Stitchy, tak přemýšlím, jestli najdu odvahu vám to pustit. Každopádně ten song z LL Cool J, ten si dáme právě teď a právě tady.

0: dáš.
1: Tak to je Steven Seagal.
0: Odvážil jsem se, pustil jsem se jménem War, v kterém hostuje právě Leutnant Stitchy na Stevenovi albu Songs from the Crystal Cave, který má, nemá škatulku reggae, ale má škatulku alternativní hudba, by the way. A na té desce se Stitchy objevuje ve dvou písničkách, Lady So je tam taky ve dvou songách a je tam taky Stevie Wonder. Tak to je takový unikát sám o sobě, tak necháme ještě Stitchyho sloku a pak se vrátíme k němu solově.

Další geniální text v podání Lieutenanta Stitchyho, Poor People Ballin'. Chce to si možná poslechnout víckrát a soustředit se fakt na každý slovo, na každou větu, co on vlastně popisuje a jak excelentním způsobem vysvětluje různé situace. Tohle to bylo o strugglu lidí, kteří nemají dost peněz, což na Jamajce je realita většiny lidí, a popisuje tam, jaký to je třeba s vízama, jaký to je s tím, když vám zdražejí energie a tak dále a tak dále. Takže Stitchy, tohle to byl takový sociální ghetto song, nicméně my jsme skončili v tom příběhu, když byl v Americe a natočil tam 3 desky pro Atlantic Records, ale že to tam úplně moc nefungovalo. Takže co se stalo? Co se teda stalo? On se vrátil na Jamajku a začal znova nahrávat s jamajskýma producentama ve světě, v kterým to znal. A teďka hledám, kde jsme to skončili. Ten příběh je dlouhatánský a já vidím, že už je 1 hodina ráno, nicméně Aftermood, noční reprízu, se stále dočkáte, až tady se za chvilku vypnu. Blížíme se do finále, ale slyšíte, že Lieutenant Stitchy opravdu si zaslouží pustit, když už jsme v tom profilu takhle uprostřed noci, tak trošku i více, protože teď jsme teprve vlastně na konci 90. let a on tvořil vlastně až do konce svého života, respektive do roku 2004, kdy měl mozkovou mrtvici v září před 2 lety. A takže když se vrátil na Jamajku, pracoval s Danny Brownem, Donovanem Germainem, Bobby Digitalem a znovu třeba s King Jamis a dalšími producenty na tehdejší dancehallový rytmy. A ukázalo se, že rozhodně nepatří minulosti. V první polovině 90. let přišla další série velkých songů. Hello Carol, klasika v podání Stitchyho, dostala úplně novou podobu. Burn It Down, Hot Like the Sun, Gangsta, kterýho jsme si hráli, Ghetto Soldier, Envy, No Surrender, No Retreat. V roce 95 vyšlo pod jménem Gangsta celý album u VP Records a ve stejném roce u labelu Skanachi album Bangarang. Teď bychom klidně si mohli hrát další songy z této etapy, nicméně já bych chtěl už dojít k tomu zlomu v roce 1997. Tam přišel moment, který Stitchyho život rozdělil na 2 části. Je důležité říct, že tehdy konvertoval ke křesťanství, ale nezačalo to jenom autonehodou, z ničeho nic. On vyrůstal v křesťanské rodině, chodil do nedělní školy a jeho matka byla věřící. Když v roce 95 zemřela, začal podle vlastních slov mnohem vážněji přemýšlet o svém životě a víře. Krátce na to navíc byl zastřelen jeho blízký kamarád Conti. 7. srpna 97 jel Stitchy se 4 kamarády autem na vystoupení na velkém reggae festivalu. Proti němu jedoucí vůz do nich narazil a Stitchyho vůz skončil omotaný kolem sloupu. Stitchy byl zraněný, krvácel a viděl dvojitě. Lékaři mu řekli, že rozhodně vystupovat nemůže, ale on přesto na koncert odjel a vystoupil. A po vystoupení mu někdo dal do ruky výtisk nového zákona, do kterého se potom hotelu začetl a popisoval potom tu noc jako jeden z rozhodujících okamžiků své duchovní proměny. Následovalo rozhodnutí, které v dancehallu muselo působit pro mnohý třeba trochu nepochopitelně. Lieutenant Stitchy skončil s dancehallem. Měl dokonce připravené další album Raw Episode, ale odmítl ho propagovat, načas přestal vystupovat a začal studovat Bibli. Ale pak se vrátil, ale už jako jiný Stitchy. No ale jiný Stitchy, ale zároveň ten stejný Stitchy, protože on dál pokračoval v tom, v této neuvěřitelné lirické kadenci, ale vlastně změnil téma. Začal se víc věnovat spirituální části toho, aby rozvíjel duchovní část nás a stal se významnou osobností jamajského gospelového reggae. První gospelový alba, Marlin Awards, Kingdom Ambassador, Real Life Story, Warrior, Masterclass. Až po poslední období nám tedy dávají materiál na plnohodnotnou 2. kapitolu. Jeho vlastní popis této konverze je mimořádně podrobný. Teď hodně lidí píše profily věnovaný Stitchymu. Někdo říká, že první gospelový album se jmenovalo To God Be the Glory z roku 99.
Jamajská ministryně kultury teď označila za první křesťanský album jeho Real Power z roku 2000. Takže nebudeme tady úplně důsledný možná do detailu, nicméně tady přichází tato celá etapa, kterou rámovala Tabouračka v roce 1997. Tady vidíte, že všechno špatný může být něčemu dobrý, protože jemu to dalo nádech, že dál tvořil, jenom si uvědomil, že nechce jen tak zpívat o něčem, ale začal se soustředit na duchovní rozměry, třeba stejně jako jeho kolega Papasan nebo Lady G a vlastně mnoho dalších. Takže bychom si teďka mohli pustit nějaký songy, které jsou z těch prvních gospelových alb a já vybírám za alba Real Power song jménem Thank You, kterým to album celý otvírá a potom z toho dalšího Kingdom si pustíme věc jménem Fast and Pray, neboli posti se a modli se. Lieutenant Stitchy stále ještě jako Lieutenant, nebo taky The Governor, i když teď už bychom mu třeba mohli říkat Reverend Stitchy. A my pokračujeme v tributu pro tohohle výjimečného jamajského interpreta.

Jo, leutnantstičí, tady už si vlastně přestal říkat tím vojenským leutnant, tohle je z alba Real Power vydaného v roce 2000, my jsme jenom Fast and Play, což je taková přesmička z toho Fast and Play, takže on tam vzýval svý dancehallový kolegy, aby si uvědomili, ať dělají muziku pro Boha. A dělají boží muziku a on sám se stal jedním z velkých propagátorů gospelového reggae a gospelového dancehallu společně právě s Papasanem, Juniorem Tuckerem, Chevel Franklin nebo třeba Judy Mowat. Judy Mowat teďka se styčího odchodem vzpomíná, že právě tahle ta parta konvertovaných jamajských interpretů společně jezdila například za vězni odsouzenými k smrti a účastnila se série koncertů Gospel Train, který organizoval tehdy Tommy Cowan. Tak, my teďka zpomalíme songem There is a Hope, je tu naděje.

0: Tak, there is hope, je tam naděje, byla tehdy, když to vydal a je tady i dnes. A tohle to je vzpomínka na Leutnanta Stichyho a na jeho dlouholetou tvorbu, kreativitu, neuvěřitelné množství textů chytrých, pozbuzujících, inspirujících. Ať už předtím v té dancehallové éře, anebo teďka. A vlastně on pokračoval v tom učitelství, jenom teď byl božím učitelem a se stal vlastně už v roce 2000 pro dalších 25 let svý hudební tvorby. A Jamajka má vedle množství Rastafarianů taky množství různých církví, ať už v Kingstonu, ale i vlastně v každé vesnici najdete x různých kostelů, všech od baptistů až po adventisty a všechny mezi tím. Takže jamajská diaspora samozřejmě velmi přijala to jeho tvorbu a nevystupoval zdaleka jenom na festivalech, ale najednou vystupoval i v kostelech a vlastně prýčoval, kázal tady tímhle tím hudebním způsobem. Tak velký respekt jeho tvorbě. Mimochodem Real Power mělo velký úspěch a za jedno ze svých zásadních gospelových alb jej označuje třeba i Chronix. Tak ještě jsem chtěl dodat, že Stichy tu svoji novou roli chápal doslova jako službu. Na festivalech nevystupoval jenom na pódiu, ale podle dobových svědectví vedl mezi ostatními interprety biblické rozhovory a vyučování. Takže z učitele biologie a tělocviku se takhle zvláštním obloukem pokračoval jako učitel světa. A Real Power, to album, mělo velký úspěch i ve světě. V roce 2000 získalo kanadskou Caribbean Gospel Award za nejlepší gospelový album. V roce 2001 byl Stichy vyhlášen Jamajskou muzikantskou federací nejlepším mužským gospelovým zpěvákem. A o rok později potom v rámci Caribbean Gospel Music Marlin Awards získal ocenění za mužský reggae vokální výkon díky jeho tvorbě a songmanem Solid Rock získal cenu jako píseň roku. A Real Power získalo taky ocenění za svůj obal. Já jsem hledal ten Solid Rock, že bych vám ho ještě pustil, aby jsme udělali takový dovětek za touhle érou a zjistil jsem, že se jmenuje taky I Stand, nicméně jsem ho z nějakého, jo jasně, tady je, takže I Stand neboli Solid Rock vám teď můžu pustit, takže poslední dva gospelové tracky od Leutnanta Stichyho v rámci tohohle ohlednutí za ním. On potom nahrával ještě i další zajímavé věci, ale nechci to úplně přetahovat a zároveň možná některý z vás ještě čekají na Aftermood s DJem Ramelem, tak pro vás teď už jen dva songy tady tohohle reggae speciálu věnovaného ve své druhé polovině Stichyho tvorbě. Od mikrofonu se s váma loučí Lukáš Kolíbal, díky za vaši podporu, za to, že mi píšete na lukas@radiocolor.cz, za to, že podporujete, že mnozí z vás jsou podporovateli mýho hero.co/admiral Kolíbal, kde si můžete pustit archiv tady těch sessions i v záznamu, i třeba v jakoukoliv denní hodinu budete mít chuť. Tak pro inspiraci a pro chuť s velkou radostí, že jste doposlouchali až do tady tohohle momentu, vám přeju krásnou dobrou noc, nebo odpoledne, nebo kdykoliv posloucháte. A ještě dva songy od Stichyho I Stand a potom ještě jedna a kapela na závěr Leutnant Stichy. Rest in peace.
1: Yeah, this is a ghetto team. Well, all the man them with the zinc fence and the boardos, you don't know.

Vítěz Sonara právě teď hraje DJ Ramel a jeho Aftermood. A to znamená jediný, kámo, seš ve správný čas na správný frekvenci. Colore Radio.